Dívka, žena, ano, kde to jsem? Co to pojídám? Ano, přátelé, kde to jsem? V Luhačovicích, ano, tím se docela máš, Líbaň, mezi tím nemůžeme vynechat braní, ano, na ruku, Líbaň, dívka, žena si zvyká, přimyká hlavu k hlavě druhově, hově. Dívka přimyká, chlapec zamyká. Dále partner dává partnerce rty do očí, do vlasu, k nosu, k uchu, k ňuchu, k ňocho, k ňoch. Mňaf, blav. Berany, doc. Partneři se sobě tisnou, aby je jinou nemohl otrhnout. A najednou, a už jdeme do finále. Najednou, jo, co se to děje, přátelé? Najednou, partner rozepíná knof. Jo, no to není možný. Najednou, a gol. Jo, co bylo? Kousne. Hledá kořist. Vlastně partner. Co se mi tam dostalo od někde? Partner osaně, oděv odhazuje, neskládá ho jako na vojně. Jak blbej. Ale věnuje se stále více motorce a vlastně partnerce. Hladí, hledá, hlodá. A mezi tím najde to, co vlastně hledá. No, v podstatě ani nic jiného nedělá, jako, že to až jako náhodou to najde. Samozřejmě, že nevykřikuje překvapením, ani to partner... Ani s tím nevěří k sousedům. Ani to partnerce nezdělí. Ona sama za několik okamžiků pozná, že to našel. Já nevím, čemu se tak smějete. A oddychne si. No, s tebou bych svoje pojednání raději ukončil, až nevím, kam až by to mohlo dojít. Na závěr asi tolik, přátelé. Dejme si na to ruku všichni. Jsou stále ještě mezi námi tací, kteří si myslí, že stačí pouhé mávnutí kouzelného proutku. A problém sexu, který se řeší celá staletí, bude náhle vyřešen. To není pravda, přátelé, víte? Paž takovýhle prut nikdo z nás nemá.

to jsem kdysi znávával takového malého kluka a ta nejzvědavější koza byla proti němu ignorant, čili ignorámus. To je taková osoba, která nechce vůbec nic vědět. Říkával mi strýčku. A to byly pořád otázky jako strýčku, kráva, proč má rohy? Nebo strýčku, nebe, kam vede? Nebo strýčku, moře, proč je slané? Jásku, moře, povídám si. Proč je moře slané? A tak jsem se zamyslil, kluk někam utek a já začal pátrat. No, to víte, člověk všecko vypátrá, když si dá práci a když má na pomoc lupy a čočky, drobnohledy, chemii, svědky, knihy a ústní podání. A věřte mi nebo ne, já na to přišel, proč je moře slané. Jenže kluk mi zatím někam zaběh z očí a Bůh ví, kde je mu konec. A tak bych to alespoň rád vyprávěl vám, máte-li zájem. Začalo to u dvou bratrů na malé vesnici. Ten jeden, Marek, měl statek. Měl ovce, měl krávy, voly, lány, rybníky, husy, kachny, slepice, holuby, prasata, vinice, lesy. Taky měl ženu a dítě. Ale ty do majetku nepočítal, protože byl držgrešle, kolenovrt a chamtil. Ten druhý, Kouba se jmenoval, měl ženu a moc dětí. A pak už nic. Ale tu ženu měl rád a ty děti taky. A měl dvě zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc z toho domu nepřines. A když pak měl děti už 7 a ruce porád jenom 2, tak to vám dá rozum, toho na stole mnoho k večeři nebylo. A najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá si Kouba. Dojdu k bratrovi Markovi, zrovna zabíjí, snad mi něco dá. Pravda, Marek sice zabíjel, ale dát bratrovi vejslušku, to se mu nechtělo. Kroutil se, vymlouval se a kam prej by přišel a semle a támhle a najednou ho popad stek, vzal půlku prasete a hodili po bratrovi a povídá, tak si ji vem a jdi s tím k čertu. Kouba měl to štěstí, že mu bída nevzala humor. Hodil si půlku vepře přes rameno a šupajdil si to domů. Sumíroval si už v hlavě, co se s ní sezelím, co bude vovar, šunku že naloží a v tom halt! Někdo vykřik. Stojí tam takový hajný. Kouba ho tu nikdy neviděl. Kam pak s tou půlkou? Kouba mu dobrácky opakuje, co bratr mu se vstekem houknul. No jinu, vlastně k čertu. Tudy prosím. Hajnej mávnul rukou a je tam v zemi díra a schody vedou dolů do tmy. Jdi po schodech, až přijdeš k železným dveřím. Zaklepej a otevřou ti malí čertíci. Těch zpratků si vůbec nevšímej, jdi pořád. Až přijdeš k Luciperovi a dej mu to vepřové, on ho rád. Bude ti chtít dát od cesty, ale neber nic než takový starý rezavý mlýnek. Bez toho mlýnku se nevracej. Kouba se zrovna chystal, že si trošku podiskutuje, ale než otevřel papulu, zbyla za jiného než fajfka. Visela ve vzduchu, zabafala a byla taky pryč. Stalo se přesně, jak ten hajný povídal. Železné dveře mu otevřeli čertíci a hned to začalo. Skákali, metali kozelce, kotrmelce, hvězdice, salta a najednou, jako když utne. Lucifer vyšel z kanceláře. A heleme se, Kouba! A ani Koubu ke slovu nepřipustil a pojď prej dál, tady to pověz na ten hák, co mám vyset ty stvrzenky a už otvírá pokladnu. Tady máš od cesty, chceš to ve zlatě, tedy, nebo to chceš ve stříbře, nebo to chceš ve valutách. V pokladně se to třpitilo zlatem a drahým kamením, prsteny a náušnice, řetězy a hodinky a zlaté zuby a můstky a što si valuta, što si akcí, ale Kouba si vzpomněl na rezavý mlýnek. Ležel tam pod oknem mezi starým počítacím strojem a hromadou razítek a klapsových perakolků.
Já bych se spokojil tímhle rzavým mlýnkem, povídá Kouba. Lucifer přistrkuje ke Koubovi svazky bankovek pokroucených vedrem pekelným. Ber tohle a moc nemluv. Kouba dělá hloupého, nechá bankovky bankovkami a najednou, ups, popadne mlejnek a ven z kanceláře. A Lucifer za ním, no to se ví. Když někdo sedí celý život v kanceláři, není tak rychlý jako Kouba, který denně tuží svaly, dýchá čerstvý vzduch a střídmě jí. Ani ti čertovští uličníčkové Koubu moc nezdrželi, ač dělali, co mohli. Kouba je setřás a hurá po schodech po třech, až se dostal z horoucího pekla na paseku nad potokem. A tam si ten mlýnek poprvé pořádně prohlíží. To je divný mlýnek. Najednou mu před očima zabafá fajfka a v kouři se objeví Hajnej. No, a víš, co vlastně máš? Povídá Hajnej. Rezatej mlýnek, Kouba na to. A měl trošku na Hajnýho vztek. Abyste totiž rozuměli, tenhle Hajnej byl taky čert. Ale nějak se pohádal s Luciperem a zůstal mezi lidmi. Chodil s nimi do hospody a na schůze, no a jak se řekne, vlivem prostředí se z něj stal Hajnej, který lidem spíš pomáhal. Velice byl totiž rád, když mohl něco vyvést na truc Luciperovi. No, zkrátka, typický odpadlík. A teď prozradil Koubovi, že ten mlýnek je vlastně kouzelný mlýnek a že namele majiteli, co si srdce přeje. Jenomže se musí včas zarazit, jinak mele a mele a mele a že přestane mlít, jenom když řekneš eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. Doma Koubova žena koukala jako blázen. Mlýnek stál na stole a mlel. Nalezli z něho pečené husy, kuřata, ryby, saláty, dorty, vánočky, šaty, prádlo, líže, víno, saně, hračky a zase dort, pivo a hele, ještě dort. A co je tohle? Koblišky a cukroví a med a dva ouhoři. Zkrátka, kdyby byla bývala už televize, tak i ta televize by byla bývala, byla z mlýnku vylezla. A hodný Kouba nad tím stál a smál se a radoval se, že se děti smějou a že se radujou, že se žena směje a raduje. A žena se smála na Koubu a Kouba na ženu a na děti a děti na tátu a na mámu. A mlýnek mlel a mlel a najednou Kouba povídá eniky beniky, co snamlel, to snamlel dost. A jako když utne. A v tom tichu povídá Kouba, co bychom s tím se vším dělali. Děti, oběhněte chalupy a ať sousedí všeho nechají a že je zveme na hostinu. No, přišli všichni. Hospodský dal na hospodu nápis Dnes se nevrtí a pan farář to dal na kostel a všechno bylo u Koubu a jedli a pili a hodovali. Přišel i bratr Marek se ženou, s dětskem i čelátku přivedl zadarmo se nacpat. To není přece každý den. No, najedli se, napili se, zasmáli, dostali po vejslušce a ve zdraví se to rozešlo. Už byla noc. Vrátka vrzla, na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Kouba vyjde ven. Bratr Marek, že prej měl jednu matku a jednoho otce a bratříčku sem a bratříčku tam. A jak si jako děti hráli, no zkrátka, no, Kouba byl dobrák, taky trochu pil, z prvního spánku byl probuzený, tak ani hrubě nevěděl, co dělá a ten mlýnek mu za $1,000 prodal. Marek časně ráno vyhnal rodinu i z čeledi na pastvu a začal vařit. Co se v takové lakomé makovici může vylíhnout za jídlo? Krupičná kaše a mlýnek mlel. A Marek držel hrnce nastavené. Už měl pro rodinu, už měl pro chasu a už ani neměl hrnce. Tak dost, povídá. Ale tomu mlejnek nerozuměl. Mlel dál. Už ne, křičí Marek. Kde pak?
Co to je už ne, myslí si Mlýnek a mele dál. Hrome, tak dost povídám. Marek Klél nadával, jak byl doma zvyklý ženě a čeledi. A popad Mlýnek a praštilý mu zem, ale kde? Mlýnek mele a kaše leze ven a kaše a kaše a zase kaše a už je plná světnice. Marek vynáší nábytek, vyšívané dečky, všechno samá kaše. Teď popadne piano, plné kaše, trmásí se s ním hromaby do všeho. Teď má stej, že to všechno vyhnal z domu, na všechno je sám. To mi byl čert dlužen, povídá Marek. To jste správně řekl, pan táto, ozval se hlas. Ale kdo to mluvil, to Marek nevěděl. Jen nad plotem se táhl obláček kouře z fajfky. A Marka popadla hrůza za bílého dne a horem pádem za bratrem. Pojď, prosím tě, honem pojď, vezmi si ten prevít Mlejnek. Když došli k Markovým, bylo už boží dopuštění. Kaše rozvalila chalupu, povalila holubník a už si to patlala do chlíva, kde malé telátko jí začalo ulizovat. Kouba se svlékl a hup po hlavě do kaše. Nahmátl Mlýnek a ven s ním. Eniky beniky, co snamlel, to snamlel dost. A bylo po všem. Vem si to a jdi mi s tím z očí. Dvakrát ho ani nemusel pobízet. Hodil Markovi 1000 dolarů zpátky a domů. Uplynula nějaká doba a celý kraj se změnil k nepoznání. Chalupy jak ze škatulky. Zahrádky v pořádku, čisté chlívy na pajedla, traktory, no, jak by ne. Když někdo něco potřeboval, zašel ke Koubovi a Mlýnek namlel. Namlel tvárnice, namlel vápno, namlel tašky, hnojivo, no všechno. I peníze na doktora. Kouba to s tím mletím nepřeháněl, tomu žena radila. Všecko od toho Mlýnku nemůžeme chtít, říkávala. Třeba by se vymlela potom. Koubo, dyť by jsme zlenivěli. A tak se v tom okrese žilo pěkně. Lidi nemuseli být zlí, protože si neměli co závidět. Měli to, co měli rádi, a měli rádi to, co měli. A víc k životu člověk nepotřebuje. A pohádka by mohla končit. Ale moře by v tom případě nebylo slané. A tak musí pohádka pokračovat. Marek se žral a záviděl bratrovi. Dříve on měl ze všech nejvíc. Nikdo neměl tolik, co on. Vykřik a poslechlo se. A co teprve mohl mít, kdyby byl ten Mlýnek, nebyl bratrovi vrátil. A teď? Žena od něj odešla, dítě vzala sebou, čelátka se rozutekla a Marek sedí na gruntě sám, hromady do všeho. Tu noc nesvítil měsíc. Marek zapsáhl nejlepšího koně, vyjel za vesnici, nechal vůz stát a vrátil se pod okno ke Koubům. Poslouchal. Spali. Vypáčil okno, vlezl do seknice a do malované almary. Námátl Mlýnek a oknem ven. Jak si chtěl nadejít sadem, vrátka vrzla a probudila Koubu. Ten popadl dvojku a za zlodějem. Ale Koubová se mu postavila do cesty. Tak to ne. Zlí lidé nám ukradli Mlýnek, povídáš. A co když tě zlí lidé zabijou? Co já? Co děti? Nemáme dost? Nevede se nám dobře? Ženská vidí někdy dál než mužský, to se musí nechat. Kouba pověsil flintu na zeď, zavřel okno, almaru a povídá dobrou noc a šel spát. To už Marek uháněl daleko za vesnici a nezastavil se, až dojel k moři do přístavu. Dal se najmout na loď jako námořník a naplánoval si, že někde daleko za mořem mu Mlýnek namele bohatství. Nejeli ani den a noc a přišel oběd. Nachytali ryby, uvařili a jedli. Marek sousto v ústech převrací, povídá,
Ne, je to neslané. Nemáte sůl? Kde pak sůl, povídá kapitán. Sůl, to je hrozně drahá věc, tu nemám. Drahá, říkáte, ha? No já vám lacino prodám. Marek vybalí mlýnek a velí: mel sůl! A mlýnek mele. A teď to začalo jako tenkrát s tou krupicovou kaší. Mlýnek mlel a mlel a mlel a mlel a sůl se hřine z kajuty do podpalubí a stoupá nahoru a už je na palubě. Ukrad sice Marek mlýnek bratrovi, ale jak jej zastavit, to zase nevěděl. Když už loď se nakláněla natolik, že každý námořník věděl, že se musí potopit, spustili záchranné čluny. A jak to má být, kapitán čekal poslední, až všechno nasedne, a čekal i na Marka, až nasedne do člunu. Ale v tom kapitánovi před nosem zabafala fajfka, udělal se obláček kouře z laciného tabáku a někdo povídá: toho neberte, toho je čert čertu dlužen. No, kapitánovi sice bylo divné, že fajfka sama bafá a sama mluví, ale to víte, když se potápí loď, to je fofr. To je fofr, to se lecos přehlédne. A tak poslech fajfku a Marka nevzali. Potopil se i z lodí, i s mlýnkem. Co se stalo s Markem dál, nevím. Ale mlýnek mele sůl dál a mele a nikdo ho neumí zastavit. Jen Kouba. A ten o tom neví. A na zlého bratra si vzpomene málo kdy. A dokud ten mlýnek bude mlít, bude moře vždycky slané.

0: jejich cymbálka.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. My jsme v minulé sezóně dělali to, že jsme vyzývali obecenstvo, ať se ptají, a museli jsme s tím přestat. Protože já jsem vždycky vyzval, ptejte se, cokoliv vás napadne, jenom zvedněte ruku. Ono, jak se mají ptát, když oni nepustí ke slovu?
1: Já bych hrozně rád, aby dnešní večer byl takovou besedou, tak aby jsme si povídali, co je nového, co doma, co vaši, jak se máte.
2: Ano, na jiný téma. Půjdem na kameňáky. Povídej, vůbec jak vznikne nápad?
1: To byla úplná náhoda. Marodil jsem, ležel jsem v posteli a já jsem hrozně špatný pacient. Já nevydržím se potit, já furt jedna noha tam, druhá tam, lítám po bytě. Vzpomněl jsem si na něco, hledal jsem nějakou adresu ve starém diáři, byla to účtenka z hospody, na které jsem měl ale poznamenáno asi 5 nebo 6 anekdot, které jsme si kdysi při víně v různém hovoru s kolegy vyprávěli. Tak jsem to takhle sebral, koukal na to, říkal jsem, tohle je bezvadný vtip, ten taky. Ježíš, tenhle ten bych mohl použít ve filmu, tenhle ten taky, ten taky. Teď já bych mohl všechny použít ve filmu. Teď já bych mohl udělat celý film postavený na vtipech. Nápad, vlezl jsem do postele, dal jsem blok tušku, psal jsem si všechny vtipy, na které jsem si vzpomněl, obvolal jsem všechny svoje známé, které mě posílají své oblíbené vtipy, zavolal jsem do nakladatelství Trnky Brnky, mě poslali nějaké svoje starší výtisky, zkrátka vzniknul Kameňák jedna vyloženě na bázi anekdot. Návštěvnost nebo úspěch toho filmu byl veliký a páni producenti mě donutili, abych točil pokračování. Protože jsem dostal spoustu dopisů od lidí, ve kterých mě posílají svoje oblíbené vtipy a anekdoty nebo veselé příhody ze svého života, veselé příhody ze života sousedů a tak dále. Takže já vám můžu říct, že nakonec se to sešlo a já mám na půdě na chalupě asi na 60 tisíc dopisů. Tam je asi 30 beden od banánů plný dopisů. To není vůbec možný přečíst samozřejmě, to je nadlidský úkon. My to máme na půdě jako tepelnou izolaci. Nikdo tam má seno, nikdo tam má slámu. My tam máme dopisy a čas od času nějaký ty dopisy vezmu a čtu, třeba když je blbý počasí, mamce to vyprávím a řeknu, mami, tohle je bezvadný vtip. A třeba nějaký košilatý, rozumíte, matka říká, opovaž se ho dá do filmu. Ukaž, já to hodinu kameny, to jsem, jo. Takže vám můžu říct, že opravdu je to velice těžký, protože moje maminka, když viděla Kameňák 2 nakonec, no, tak teda jako chválu jsem nesklidil, mám můžu říct.
2: No a když byla premiéra, lidi stali, tleskali, z nich dostal kytku, klanil se jako medvěd. A když si ty lidi sedli po těch ovacích, tak v první řadě stala paní, to byla paní Trošková, a pronesla památnou větu, doufám, Zdeňku, že po třetí už takovouhle sprosťárnu nenatočíš. A ty si na to odpověděl, co?
1: Ano, maminko, maminka čerká, tady máš pohádky Boženy Němcový, ty toč. Mám já potom poslouchat tam od Jiřky Nováku nebo od Starý Kotroušový, že ti nechám točit takový zprostěrny u nás. Takže já jsem říkal, dobře, mama, ano. Jenže druhý díl měl u diváků ještě větší úspěch a páni producenti tlačili, aby do třetice všeho dobrého a zlého udělal Kameňák číslo 3. Helena Růžičková, když jsme začali točit první díl, tak ho vyvěštila, bych řekl, nebo vypočítala. Řekla, mě budou 3, já jsem, že se zbláznila, vidíte, to pravdu měla, jako vždycky ostatně. Já jsem říkal, páni producenti, musíte se dovolit, mamá. A páni producenti napsali dopis, vážená milá paní Trošková, obracíme se na vás s prosbou, jestli by se byla tak moc hodná a dovolila svému synu Zdeňkovi Troškovi natočit Kameňák číslo 3. A maminka to nepodepsala. A já točil přes zákaz pod hrozbou, že budu vyděděn. Vzniknul Kameňák číslo 3 přece jenom, protože opravdu těch fórů, co jsme dostali, bylo čím dál tím víc a víc. Těžká práce to byla, nemyslete si, že číst anekdoty je něco veselého. To je úmorná práce. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani po tmě. Na to, že abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly vtipy zase tak blbý, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus, no tak jako to. Na té třetí hromádce jsou vtipy takovýho rázu, že teda jako nevíte, jestli je vůbec můžete použít, abyste nebyli napadený nějakou takovou společností, která třeba tady hájí právo zde žijících menšin.
2: Třeba Romů.
1: třeba Romů, Vietnamců, gejů, já nevím, Židů, prostě všecko možný tam je, na té čtvrté hromadě. A na té čtvrté hromadě to jsou ty vtipy, které můžete použít. Dostávám pořád. Před 14 dny jsem dostal moc hezký vtípek od dívky, školačky, tam mohla chodit tak do třetí nebo do čtvrtý třídy podle písma, to byly takovýhle písma na velikánský. Poslala mě dva vtipy roztomilý. Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle. A říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano, holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda. Moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A maminka říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou. A ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl von! Opravdu těch vtipů je hromada, já samozřejmě se všechny nepamatuju, jeden pro druhý zapomenu, ale jsou tam takový hezký vtipy. Když dovolíte, já bych řekl třeba ten nejslušnější z té první hromádky. Na patologii pitvá patolog pana Nováka. Pitvá a to jenom koukne a řekne, Hergot, ale ten Novák má velkýho pindoura, to já musím jít ukázat domů manželce, tohleto. Tak ho uřízne, dá ho do igeliťáku, přijde domů, položí také na stůl a říká, Věruško, pojď se na něco podívat. A Věruška před kuchyní říká, co je? No nekecej, Novák je po smrti, jo. No, tak vidíte, to taky nejde natočit takový vtip. Takže to jsou opravdu fóry. Kolikrát se smějeme, můžu vám říct. Ve třetím díle Kameňáku mě hrála velice silná a ta početná romská rodina. Dělal jsem konkurs v Rokycanech, tady u Plzně. A můžu vám říct, že jich přišlo asi 120. A nejhůř oblečený jsem tam byl já. Já přišel ve Vietnamkách, v kratěsek a v triku. Oni přišli všichni jak na svatbu. Načesaný, namydlený, nastrojený, opravdu teda klobouk dolů. A všichni, a to je důležitý, všichni, kteří byli před kamerou, byli naprosto skvělí herecky. Opravdu. A potom dozvá ten Kameňák, co už viděl, tak mi dá za pravdu, že ta rodina tam fungovala bezvadně a byli úžasní a mám v nich velikánskou radost. Opravdu musím říct, že mnohý český herec a herka by se od nich mohli učit.
2: Ježí Zdenku, teď mi připomněl, on nám přece ten jejich šéf vyprávěl nádherný for, přece volal.
1: No, a ten byl krásný, a ten taky nejde použít. Počkejte, kdo to bylo. Jo, potká Dežo Joža a říká mu, ty Jožo, ty mě řekni, ty jsi tmavý, já jsem tmavý. Ty máš tmavou ženu doma, já mám tmavou ženu doma. Ty máš tmavé dítě a já mám bílé. Jak je to možné? A Jožo na něj kouká a říká, ty Dežo, ty mě pověz, máš taky takhle dlouhý péro jako já? On říká, no tož to mám. A i tak to tlustý? No tak tož to nemám. No tak vidíš, vole, jde ti tam světlo. Bába Kropáčková, paní Vejvodová, Určitě si pamatujete, to je ta 80-letá babka, která za pomoci modrého pramene znásilňovala muže v Kameňákově. Můžu vám říct, že opravdu to mě sám pán Bůh poslal do cesty tuto paní. Šel jsem na metro, zastavil mě jakýsi pán a ptal se mě na jakousi ulici. Já mu to vysvětluju, kudy kam, a z metra vystupovala právě paní Vejvodová, poznala mě po hlase a říká: je, pan režisér, je, pan režisér, podepište se mi, mě se už podepsal i Rafael Kubelík v 46. A než našla vůbec té kabele kus papíru a tušku, což trvalo takových 5-6 minut, tak mě za tu chvilku stačila říct skoro celý životopis. A já tak na ní koukal a říkal jsem si, no to je úžasná paní tohleto, to já bych potřeboval do filmu na tu roli, neboť jsem mi do té doby ještě neměl obsazenou. A já říkal: paní, vy se mi líbíte. A ona udělala: ale mě to vím. A já se ne jako, že bych se vás dal do filmu. A ona říkala: a ne, to není možný, pa, je to možný. Opravdu, já říkal: opravdu. Čestný slovo, já panu, čestný slovo. No tohleto, až já řeknu u nás bábám v domově důchodu, tak se toho posadám, jo. A bylo to. To bylo koncem března a začátkem srpna, nebo kdy to točili, produkce přivezla paní Vejvodovou do Týna nad Vltavou, kde jsme natáčeli. Ubytovali jsme ji na hotelu a já jí říkám: paní Vejvodová, mezi 7 a 8 hodinou večer se tady sejdeme v jídelně a já vám zároveň řeknu, co zítra budeme natáčet. 7:30, 8:30, 9:15. Paní Vejvodová nikde. 9 na pokoji nebyla, nikde nebyla, v hospodě nebyla. Ježíš Maria, kam se ztratila? 9:30, 10:30 hledáme okolo hotelu. Všude, jestli chudák tam nikde nepadla, neklopítla. Voláme, nikde nic, 10:00, 10:30, už chodíme okolo řeky, tam teče Vltava, jestli náhodou tam někde se nezamotala, už já neplave Orlíku tam, jo. Nahoře takový temnej háj, kdo to tam zná z vás, teda v tom Týně nad Vltavou. Jaba tam leží v oboře nožičky nahoře. No a vysvětlíte, mladá paní, bude byli kasárna, jako jo. Hledáme, hledáme, bylo 11:45, říkám, musíme zavolat policii, to není možný tohleto. A najednou proti nám jdou takový rozjařený chlapci a říkal jeden: ty vole, ale ta bába, ta byla hustá. Já jsem zpozorněl, říkal jsem: mladenci, mladenci, jaká bába, jaká hustá. Tam na diskotéce je taková bába na baru, ta je skvělá, teda ta tam řádí jak tajfun. My jsme vešli na diskotéku, paní Vejvodová seděla na barové židličce, tady měla bílý víno, cigaretu v ruce, tady měla vodku Puškin. Vedle ní na tom baru leželi takhle. 3 úplně ožralí vojáci, ona je zlikvidovala. Oni nestačili a mi říká: šéfe, podívejte se, to vojsko dneska hovno vydrží, s nima žádnou válku nevyhrajeme. Já říká: paní Vejvodová, kde jste? Tady. Jepa, kde jste měla být mezi 7 a 8 hodinou? Tady. Zapomněla samozřejmě na to. Tam se jí líbilo, já pak být, tak jdem spát. Ne, jestli chceš spát, tak mi se tady líbí. Až 4:30 ji doprovodili mládenci domů. A v 7 hodin už seděla v maskérně a už jako zase cigaretu a kafíčko. Jo. Normálně babka Temelínka, vám řeknu, jo. Já vůbec nevím, čím se dopuje, protože tam měla takový energie. Ona okamžitě věděla, kdo na jakém pokoji a s kým bydlí. Kdo v kolik hodin od koho šel. Ale aby si zapamatovala 2 věty ze scénáře, ani omylem. Ani omylem.
2: Já se ještě musím vrátit tvojí matce. Vůbec bylo zajímavé, jak se tam zjevila, že jo?
1: Mí rodiče vůbec nejezdí na natáčení filmu. Byli jednou, když jsme točili Princeznu Zemlejna, to bylo tam přes kopec, tak se přijeli podívat na natáčení, jednou neděli odpoledne, jinak nejezdí. A najednou představte si, moje mama, která byla zásadně proti tomu, abych točil tyto sprostý filmy, tak se najednou zjevila na natáčení v den a ve chvíli, kdy jsem točil ten nejsprostší záběr. Moje maminka tam stála a my jsme točili před tím bordelem tam tu scénu, kdo z vás viděl, jak ten sexuální loudil, ten husky, tam na tu tabuli, kde bylo napsáno nabídka dne, kresl ten velký kosoštverec. Moje maminka se tvářila, jakože té geometrii vůbec nerozumí. Ale doma, co jsem si potom teda vytrpěl. No jak se to stalo? Moje dobrá známa paní Věruška s maminkou, s Týna nad Vltavou, Mašku, mě chtěli udělat radost a překvapení, domluvili se s mamá, dojeli pro ní autem, v neděli přivezli do Týna, šli na mši do kostela a po mši i s panem farářem se vydali na Horní náměstí, kde Zdeneček hezky filmoval. Já říkám, no to snad není pravda, tohle to si nevymyslíte vůbec, no.
2: Je to konečná série?
1: Já si myslím, že jo, ta že trojka? Do třetí ze všeho dobrého, hodlého. I když mě pořád lidi zastavují, jak je pan troška pokračujte v tom, ať se máme čemu smát. Tudy mě jedna paní zastavila a říkala, helejte, já doma vařím, já doma žehlím, pustím si tam kameňáky a je mi to hned všechno daleko veselější, to, ta práce monotónní a udělám hromadu práce přitom. To je bezvadný, děkuju, upřímná. Ne, já se ještě vrátím k té paní Kropáčkové, protože ona je bezvadná, ona jak se stala slavnou a bydlí v Praze, tak když jede metrem, tak ji ty lidi poznávají, hlavně teda mládež školní. To jedou děti z 5. a 6. třída, křičí, ty vole, Baka Kropáčková, kluci, ať vás nepřeřízne. No. A ona má takovou velkou kabelu a také si vždycky sedne v tom metru a vybere si vždycky nějakýho chlapa, který sedí proti ní a také sedí a tak na ně dělá. Mrká na něj tohleto. Lidi se začalo uculovat okolo, on začal červenat, protože neví co mi. A máma v hraní. A pak odevře tu kabelu a vytáhne skleněnou placatici, kde má tu modrou vodu. A to už se směje celý metr, rozumíte. Takže ona má obrovský smysl pro humor. Neuvěřitelný, ale já vám řeknu, co mě provedla. Jeli jsme na zakončení festivalu Febiofest do Krnova. To je až tam na polských hranicích. Jeli jsme na poslední chvíli, dostali jsme od pořadatelů krásnou novou limuzínu, bylo to nějaký Volvo 60 nebo 80, já to zrovna nevyznám. Mladýho kluka šoféra v košilce bílé, v kravatě, řídil. Já jsem seděl vedle něho a vzadu na sedadle trůnila bába Kropáčková. Ježiš, to je auto tohleto. No to je krásný, halejte, ježiš, mrt. Úplně nový. A pana nic nešahajte, ať vás to třeba nekatapultuje někam ven, jo, nemečkejte. Jedeme, a jak říkám, jeli jsme na poslední chvíli, takže ten řidič jel 180, najednou slyším, Ježišmarja Jozef, no to jsem tomu dala. Já se otočím, ona si nalejvala v termosky čaj, a jak to houplo, nebo on přibrzdil, já nevím, prostě celá se zlila. Tady voca, až jsem nedolu. Říká, Ježišmarja, i to sedadlo jsem polila Krista Pána. Vytáhla kapesník, když tam začala taky utírat. Já mám, prosím vás, nechte to bejt. Rozmažete tam ty holuby ještě na tom. Jaký holuby, když jsi prostý, já mám nový kapesník Krista Pána, tohleto. Co udělala? Sundala si blůzičku a pověsila si ji na moje opěradlo. Sundala si sukni, tu si pověsila na jeho opěradlo. Sundala si kombine, to dala dozadu na okýnko a seděla tam pod prsten. No. Pod prsence a v těch bombardiákách, rozumíte? A te, protože i tady měla mokrý, tak seděla, takhle se sušila. A takhle jsme jeli. A já jsem se otočil a říkal jsem, no to snad není pravda, tohleto. Co to děláte, jsem říkal. On říkal, musíte to usušit, ne? Jo, představte si, my jedeme rychle 180 tadyhle, zastaví nás policajt a co bude? Zítra bude napsáno v Blesku. Režisér troška chtěl znásilnit stařenku, už měl rozbalenou v autě. A ten kluk si to uvědomil, ten řidič je úplně zbler, jo, rozumíte, úplně bez zelenej. Já mám mladý muž, kdyby se tak stalo a zastavil nás policajt, prosím vás, dojdete k němu, prudce dupnete na brzdy, jak v americkém filmu, vyskočíme oba z toho auta, necháme otevřený dvířka, schováme se za něj a budeme mu říkat, děkujeme vám, pane policajt, že jste nás zastavil, podívejte se, vy jste nám zachránil život, tam se tím bába Kropáčková skoro nahá a chtěla nás zajít znásilnit. No sranda s tím byla veliká, když jsme měli rozloučkovej večírek, poslední, teda takovej ten takzvaná dotočná, kde se sejdou herci a štáb. Po natočení filmu, je to taková slavnostní večeře a tak jsme se tam rozloučili, poděkovali jsme si navzájem a bylo asi 10:45, jsem odcházel domů. A vidím Kropáčková u stolu, pivo, červený víno, becherovka, zelená, fernet a vodka. Japa, bude vám špatně, Andulko. Jdo, píp! Japa, tak jsem šel. Podešel jsem, jak říkám, bylo 10:45, druhý den v 9:30 ráno telefon. Říkám, prosím troška. Dobrý den, tady ředitelka domova důchodců. Pane troška, tak takhle ne. To bychom si nerozuměli. Jepa, prosím, co pak se děje? Co pak se děje? V 4:30 ráno se nám přivedli paní Kropáčkovou úplně tuhou. Vůbec jsme ji nemohli vypáčit z auta. To byla úplně boží. tak jí musela sedět ve vrátnici od těch 5 hodin do těch 8, se pamatovala, protože jste jí báli dát do postele, aby se náhodou neudusila, kdyby dát. A proč mi to říkáte? Já tam u toho nebyl. Já nejsem její chůva. Za prvé ona je plnoletá, za druhý je svéprávná a za třetí, když jsem jí po 10. hodině večer řekl, že jestli to všechno vypije, že jí bude špatně a ona mě poslala do pryč, tak jsem šel. Pak se říká, ne, paní ředitelko, uděláme to takhle, prosím vás, řekněte jí, že jste mi to žalovala, že jsem byl moc pozloben a že jsem řekl, že už s náma nikdy nikam nepojede, na žádnou premiéru, na žádnou prezentaci filmu, nikam. Za 14 dní jsme přijeli do nějakého města s premiérou. Bába Kropáčková jela s jinými herci v jiném autě. Já přijel asi 4 hodiny po, vejdu do té místnosti, kde jsme měli jako sraz. Tam seděla Kropáčková u stolu, vedle ní seděli nějaký ty novináři. Jak mě spatřila, jak jsem večer udělala. Ježišmarja Josefě, odpuste mi to, pro Boha Krista Pána, odpuste mi to, já už se nikdy v životě také nebožeru, ježišmarja. Já jsem se musel obrátit, protože v tom momentě mě naskočil v obrázek Sarky Farky Loupežníka z filmu Hrátky s čertem. To bylo úplně přesný, to bylo úplně samý. Já jsem jim takhle není zahrozil, říkal jsem, vy. Jo. Ne, jestli sranda veliká. Můžu vám říct, že takovou energii, jakou má ve svých 80 letech, to nemá kolikrát 20-letý kluk nebo holka.
2: Ty ještě řekni, jak jsme byli někde na tom festivalu a jak tam posadili vedle Dolly Buster a bábu Kropáčkovou, jak tam přišel ten dotaz.
1: Někdy se ty lidi stydí ptát, ale když dáte lístečky, tak ty lidi napíšou. To se nebojí, nestydí. Nemusíte podepsat, nebo se napíšou úplně jinak. Přišel dotaz. Prosím vás pěkně, kdo má větší kozy? Dolly Buster nebo bába Kropáčková? Já nevím, jestli víte, kdo to je Dolly Buster. Dolly Buster, no, tak je slavná pornohvězda, převyvinutá. Tak jsem odpověděl, no, Dolly Buster má větší, bába Kropáčková delší. Ona bere všechno s obrovským humorem a nadhledem. Bezvadná paní, to bude dobrá.
2: Když se točila pohádka z pekla štěstí, tam byl přece Karel Gott.
1: No, Karel Gott, samozřejmě. Karel Gott byl na premiéře z pekla štěstí 1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z pekla štěstí 2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A pro Lucipera říkal, to ne, člověče, to on se naštve. A to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On už mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon a říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Je pa, já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z pekla štěstí. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné. Nadšenej, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Nebo Kájo, když to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohně, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima. Čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmeno, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, pa taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, to je ten záběr, uděláme. Pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál v trůnu a říká, tak dost. Oba stop, Kájo, musíte přidat na hlase. aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlad. Říkám, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte pas, ale já jsem tenor, já se překřiknu. Tak nakonec opravdu ten Karel přidal na hlase, co nejvíc mohl. Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy aus Bundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů, vylezli z autobusu a volali Unser Karl, Unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta a oni ječeli, pištěli, omdlevali divne, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte, oni byli u blaženosti nebeské přímo, až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí, on jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája, no to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte. Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů, tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, jak se sedmí, vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli, jak filmujete. Tam prostě asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak kyselý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
2: Teď jsem si vzpomněl taky na jednu historku, Blanarovičova.
1: No Ivetka, tak to víte, Ivetka to je živel, taky to je rtuť v těle. Já jsem si v obsadě před lety do pohádky o princezně Jasněnci a letejcím šefci, tam hrála tu malou ježibabku. A po letech potom jsem si říkal, Ježí, kdo by tak mohl hrát toho čertíka v princezně Zemli? Blanarovičová. Blanarovičová. Beru telefonka, babeto, ahoj, Deněk. Je čau, ten, do co je? Já budu točit pohádku. Princezna. Je, pano, princeznu zrovna hrát nebudeš? No prosím tě, neříkej, že zase budu hrát nějakou příšernou čarodejnici. Je, pano, čarodejnici ne, Ivetko. Čarodejnici ne. Čerta. Ticho, říká, na čertici, když už ne. Je, pane, čerta. Ježišmarja, já už nemůžu hrát ani ženskou. Nejenom, že to bude nějaká příšera, ale už to bude dokonce i chlap. No a jak vidíte, své role se zhostila naprosto geniálně. Já nevím, neznám jinou herečku nebo herce, který by mohl takhle dobře zahrát toho čertíka, jak to zahrála ta Iveta, že jo, samozřejmě. Zrovna s ním byla veliká. Mně jí bylo líto, protože se to točilo v létě. Červené srpenec, vedro, my tam v kraťasech napůl nahý. A ona na sobě trikot, na tom trikotu měla ten kostým těch kožešin, napatlaná těma maskama, nalepený fousy, ten mastik, který to štípalo, svědělo, rozumíte, paruku, dolepený uši, zuby falešný, obočí, všechno tohleto, drápy nalepený na rukou. Teď tam seděla za komínem, slunce do ní pražil, světla do ní prali. Ona říká, já už nechci být dramatická umělkyně. Sundejte mě dolů, to je hrozně, já vám tady chcípnu, bude se mě chcíplej čer, tohle to je něco, vy si tam lítáte v plavkách, já tu sedím v kožiše. Zabrčela. A její manžel, který se na to přijde podívat rovna, říká, kdyby si měla kozy jak Brigitta Nielsen, tak by si nemusela dělat čerta za komínem. Ona říká, sundejte mě dolů, já zvlátím. Její syn Matyáš, rozkošné to dítě tenkrát ještě, trpělo strašně moc, když jeho maminka hrála tu čarodejnici. Protože děti ve škole mu říkají, ty máš ale ošklivou maminku, blá. A teď, když babetka točila toho čerta, tak ten Matyáš, který měl asi 5 let, tak tatínek ho vzal sebou, že pojedou se podívat, jak maminka filmuje pohádku. Ale neřekl mu, co maminka hraje. Teď přijel na ten plac a ten Matyáš vystoupil z toho auta a kouká, kde bude krásná princezna, která němu poběží. A nejenom se úplně vyděste, proti němu běží čert. Kluk začal couvat, vyděšenej, oči navrh hlavy. A Iveta říká, to jsou já, tvoja mamička, co jsi mě nepoznal? To nejslo venka, že jo, tohleto. Dítě zbledlo, otočilo se a trapem utíkalo do lesa. Ona utíkala za ní, říkala, Maty, já to jsou já tvoje mamička, pozri, těmi to pesníky jsem tě chodila. Tak to. Ne, dítě letělo do lesa, táta ho tam hledal, kluk seděl za bukem, řval, že nechce mít takovou škaredou maminku. Teda hra jednou sami takovýhle příšery. Dlouho mu to trvalo, než se vůbec rovná s tím, že je to opravdu jenom role a že jeho maminka je krásná a hodná.
2: Tak Zdenku, a já bych teď šel na tvoje nejslavnější filmy Slunce, seno, jahody, další pokračování. To jsou filmy, které už by se dalo skoro říct, že jsou pro pamětníky. Jak se ti vůbec podařilo v těch Hošticích skloubit ty profesionální herce s těma lidma od vás? Co si budeme povídat? Ten film se dělá vlastně na place úplně jinak. Jakou oni měli představu? Si mysleli, že to bude hrát jako divadlo, ne?
1: Přesně tak. Mysleli si, že přijdou nějaký herci z Prahy, na vsi, že se hrajou divadlo, někdo to nafilmuje takhle a hotovo 20. A film se točí po kousíčkách na přeskáčku. Máte konec, začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která bije. Nejmladší byl asi 82 a nejstarší 94, tak se dovedete představit, co to bylo za světu. Jenom je říká, nic nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě navíc mačeny strany, ta teta. Tak taky říkal, Ježíš Maria, tohle to je divný film, žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u Kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babička, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, Ježíš Maria, jakž to? Říká, ale holka, mi takhle tohleto tamhle, žádný děj to nemá. Babička říká, bože můj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát svěří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a navrhu do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, kdy sedí, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde sedí ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A ve střihně se to všecko prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jindy tam je ta druhá, pak se dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ.

0: už se hned letěla za babičkou žalovat, hele holka, já tam hraju s Růžičkou, on tam vůbec není, jeba teta, s Helenou to budeme natáčet zítra, já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu, já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena jako, jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlili nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Za to trpělivost musíte mít a největší for byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta světa těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu se klaněla, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, to bylo, tak jak to znala z filmu, z televize, se klaněla, klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla. S pěstičkou hrotelka, počkej ty kaneta, ještě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto. Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková ale drbna pomlouvačná já, která se nikoho nevšimne, na nikým se ani nevohlídnu, na nikoho se ani nepodívám. Hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo. Ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu totiž.
1: Jak si je donutil, že ty starý ženský jak běžej, že jo, teď každý bylo 150 let a oni běhali jak zátopek.
0: No. Jo, peníze jsou mocný kouzelník. Můžu vám říct, tenkrát jsem v roce 83, ten důchod těch starých dam byl 350, 380, 420, 430 korun. Oni dostávali tyto peníze měsíčně a my jsme jim dávali 100, 120 korun denně. Za ty peníze běhali, ani nohy neměli už. Takže ježišmarja, takových peněz, za co? Za co? Když já, že tu sedím na té soudné lavici, já tu bez tak takhle sedím od rána do večera a oni mi nejčeho, že takový peníze za to dávají. Ježišmarja, ten kluk trošku je hodnej, tomu bychom prdel měli líbat, ježišmarja, takových peněz, já si koupím svetr na zimu a uhlí, no ježišmarja. Oni měli pořád pocit, že ty peníze dostávají za nic. Potom začali vařit. Jedna přinesla lívance s borůvkovou tou omáčkou, tím žahourem, druhá, aby nebyla pozadu, udělala zase nějaký švestkový knedlíky, třetí udělala, já nevím, zase nějaký makový koláč a buchty a tohle to všecko, kde se předháněli, předháněli. Ale sranda s nima byla třeba ta scéna, jak ty říkáš, Cecilka píská v okně na píšťalu a báby letí na faru. Ty jsem tam měl takové to mužstvo, tak jsem tam na ně koukal a říkal jsem, pane bože, dej jim sílu. Dej jim sílu, ať popoběhnu. Tak já jsem, tak teta, pojďte sem, haleďte. Cecilka píská ve okně na píšťalu a vy co nejvíc budete moc, pospíšíte, popoběhnete, utíkáte. Tak jsem to podsouval. Na tu faru, jo? Dobře, teta, pojďte sem, já vás tady postavím na tu startovní čáru. Tak teta jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, pá. Pojedeme to rovnou na ostro, abyste se neunavili. Takže, dávejte pozor, teta, já vám ukážu, kudy poběžíte vy. Teď jsem ukázal tu trasu, teta, vy poběžíte tady tudy, vy poběžíte takhle tady tudy, jo, je to jasný, je to jasný. Takže jedeme na ostro, co nejvíc budete moct utíkat, poběžíte. Tak si jsme připravili, připravte se, teta Bártu, ta malá, jak byla, tak ta stála takhle na sortovní čáře. Tak, dávajte pozor, a její dcera tam prodávala v krámu, až se podívat, jak maminka hezky filmuje. A přišel akorát v momentu, kdy maminka v okolí proletěla. A Maruška zůstala ani také koukat, nevěřila svým očím. Babka blítla na hřbitov, zahodila hůl a penášela nahoru ke kostelu. Byla stop, stop, stop. A teta Bártu si sedla na nejbližší hrob a říká, ježišmarja, jsem se úplně nějak zarejchala. A už tam byla u ní Mařenka a říká, maminko, vy jste utíkala. A teta Bártu říká, i kouš, tomu ty nerozumíš, to bylo kvůli filmu. Ona, co kvůli filmu, doma to se platíte po nábytku, hekáte a tohleto, že jo, co krok to prta, tady letíte jak zátopek, i tu hůl se tam zahodila. A teda Bártu říká, protože mě překážela v běhu. No. Obrovský fór byl, když v roce 90, den po revoluci na jaře, jsme jeli natáčet Slunce seno erotiku do Itálie. Tak ty babky některý, ty zbožní ženy, které teda v životě dál nebyly, než s jezedákama v Praze.

0: v zoologické zahradě. Podívejte, jak vypadá živej slon, a pak se ho nemělo do Bílý labutě kupovat záclony a cíchy, znáte to, jo. Pak se jelo taky na Velehrad nebo na Svatou horu na pouť, to bylo všechno. A najednou do ciziny ty babky, které nejeli, ale tak z lehké závisí říkají, holka, kam si dala rozum, kam tam jede, ty tě tam zabijou. Tě tam zabijou, někde tam se furt váčí, to ukazujou v televizi, furt tam střílí, holka, do tebe se trefí raz, dva, ty neumíš utíkat. No babky psali poslední vůli a závěti měnili a loučili se s celým světem, protože jeli na smrt, jo, samozřejmě. Teď jsme přijeli do Rakouska, zastavili jsme v nějakém městečku a zrovna u velkého obchodního domu a tam Keliška vešla ve svých krimplenových šatech a s kabelkou Suzexu a zůstala stát, říkala, Ježíš Maria, to je z božího tady, no to není ani možný, žecky! Pojďte se podívat, co tu všecko mají. Krista pána, je tohle to možný. Ježíš, je. Tak tam stáli a teď to obdivovali a pak se otočila na předsedu a říkala, vidíš předsedo, to všechno jsme mohli mít, kdyby jsme prohráli válku. No a jeli jsme dál a protože tyhle ty ženy patřily ke zbožným ženám hoštickým, nejenom, že to bylo takový jako BBC místní, že jo, rozumíte, ale třeba já jsem dlouho hrál v Hošticích na varhany a moje babička byla jedna zpěvandule, Konopnice druhá, Keliška třetí a tak dále, takový Black Milk hoštický, rozumíte. A tak tam zpíval je tohleto a já, když tady mám ty zbožní ženy, takže jim ukážu Vatikán, ať mají radost. Přijeli jsme do Vatikánu a já říkám, podívejte se, půjdeme se podívat, kde bydlí papež. Prosím vás, tady ten kostel za mnou, ta bazilika svatého Petra, je 4x větší jak celý Hoštice. Ne, abyste tam někde lezli a ztratili se tam. Teta, vy jste takový expert, slyšíte mě? Do mě pokoj furt, prosím tě, to já. Jepa, no, teď vím, komu to říkám. Přes kostel k voltáři, obejděte si ho a zpátky tudy, zase k těm vratům. Za hodinu se tu sejdeme u těch zlatých velkých vrat. Za hodinu tam všichni byli, Kelišová chyběla. Jepa, kde ta bába zase je? 5 minut, 10 minut, jo, no, není možný tohleto. Jepa, Krista pána, no, co budeme dělat? Už jsme vybírali takový ty nejvyšší chlapy ze zájezdu, že se pustíme do toho davu, že jo, že budeme hledat podle těch bílých krimplenových šatů. Když tu najednou jsme viděli dvě stráže vatikánské gardy, ty pruhovaný, vím, vypadají jak včelka Mája, uprostřed táhnu bábu Kelišovou. A ona jim nadávala do bejku a do kanclu, říkala, ježi, to jsou bejci, podívejte se, jak mě tady táhnou, jako mrchu mě tady táhnou. Tak jsem jim poděkoval, říkala jsem, teta, kde jste byla, co jste provedla, co jste ukradla, povídejte. Ale, napad co, aj, no tak kde jste byla, aj. Tak povídala, no kde jsem byla, jdu takhle tím kostelem, říkala jsem ty, holka, kdy se sem do smrti ještě podíváš, nikdy už se sem nepodíváš, a když už jsi tady, tak by si měla tomu papežovi dojít a aspoň zamávat. A tak se vydala Keliška zamávat papežovi. Jepa, kam jste šla? No kam se šla? Tak jsem to dala doleva, tam byla taková kaple, takový dvířka malý tam byly, já vemu za kliku, ale ono bylo odemčíno. Tak jdu dál, tam taková chodba tě dlouhá, samý dveře, jsem začukala na první, nic, vyvedu dovnitř, prázdná cimra velikánská, druhý dveře, taky prázdná cimra velikánská. Jepa, teta, těch cimer velikánských je ve Vatikánském paláci 1400. Teď si to vemte, že se tam někde zamotáte, tam vás klepne Pepka a až tam budou za 5 let mít okna, tak tam najdou chcíplou Kelišovou hoštic někde, celou vysušenou. Ježišmarja, ty jsi blbej, to se neviděl, jepa, no, to víte, že jo. Co se dělala dál, kam se šla, no kam jsem šla, já jsem se vrátila na tu chodbu a jdu a dělám, no a vylezli tyhle ty dva blbouně, vytáhli mě ven. Takže opravdu s tou Kelišovou, to byly radosti, tě řeknu, to bylo něco. Litoval jsem, že mohl natočit ten film o filmu. Během toho natáčení, já myslím, že by to možná byla mnohdy větší sranda než vlastní film, protože ta drezura těch starých babiček, to bylo něco tedy.
1: No u toho, jak se chovali třeba u toho moře?
0: No samozřejmě, Kelišová zase, jak kdo jiný děl. To je historka, kterou velice ráda vyprávěla Helenka Růžičková. Možná, že jste ji uslyšeli do noviny, taky psala v rádiu, ji vyprávěla. Já vám ji řeknu, v životě jsem neviděl tu Helenu se tak smát. Takovým smíchem, já myslím, že opravdu dostala záchvat, že umře na smích. Dělá jenom... Takhle. Lapala po dechu, tam se svíjela po písku jako tuleň. Co se stalo? My jsme točili v městě kasino a tam nejblíž na té pláži milionářské, kde jeden den stál 200 západoněmeckých marek. To bylo asi 7000 korun tenkrát v té době, v roce 90. Trašlivý peníze, jo. A díky tomu, že jsme měli takový frontšaft tím panem starostou toho města kasína, a nám to všechno vyřídili, tak jsme tam mohli točit zadarmo. A točit jsme opravdu od rána do večera v jednom kuse, aby jsme to všechno natočili, neboť na celý natáčení jsme měli a na celý cestu tam i zpátky jsme měli v podstatě asi 8 dní. Takže jsme točili. A teďkon vám tam přijížděli kolem té 10:30 ty limuzíny s těma milionářema a milionářskama, vystupovali z těch aut, takový ty hubený, vychrtlí. Ale já říkám, koukej na ní, podívej se, jaký koukají ty zuby z huby. Z hladu se jí tam nevejdou, ty na ní podívej. A teďkon ty báby tam ulehali na ty lehátka, ty plážoví chlapci tam oni obskakovali, deštníček napravo, deštníček nalevo, víc a takhle slunečníček a osušku a bába se natírala krémem faktor 48, aby se náhodou nespálila, byla taková lehce dozelená, rozumíte tomu, jo? A teď vyšla ta Helena Růžičková ve dvou dílnej plavkách kabiny, o váze asi 202 kilo, nebo kolik měla, teď všichni stuhli, zůstali na ní zjedat jak na přízrak. A říkali, Jezus Maria und Josef, rozumíte, a chytali se dámy za svou plochou hruď. No a teď se stalo to, že vyšel ještě Jirka z druhé kabiny, její syn, ten měl asi 240 kilo, rozumíte tomu, v Bermudách, oni myslí, že vylez kraken z moře nebo co. A teďko vzali ty fotoaparáty a chtěli si je fotit a Helena hned udělala pózu takhle. A takhle, jo, prostě jako modelka, tak se tam fotografovali, pak taky držela s Jirkou okolo ramen, usmívala se na ně, říkala, jen si vyfoťte, dva spokojený socialistický občany, vy hladoví, vychrtlí, kapitalistický žebráci, pojďte na nás. No nic, tak se tam fotili, potom Jirka schodil ty bermudy, měl pod tím plavky samozřejmě, a šel se vykoupat do moře. A ta Helena tak stála vedle těch bermud, koukala na to moře a najednou, kde se vzali, tu se vzali, přiběhli dva malí chlapečkové, milionářský, tak 4-5 let, ty se zarazili, koukali, co to leží tam na tom písku, takhle obcházeli kolem dokola, mysleli si náhodou nějaký balón neprask a nespad dolů. A ta Helena říkala, no co koukáš? Šup, udělej si z toho prolídačku, no. A točíme. A oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty. A udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chtěli se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A do něj pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. Jeba, no samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišový z hoští, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šla taky převlíz, vylezla ve dvou dílnej plavkách, taky stůzek suměla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou ne to. Tak jsme jim drželi a najednou před ní také prošli dva černoši. Se na ní také podívala, vrátila, sedla si tam. Jeba, co je? A, prosím tě. Každý tam vleze, ještě dostanou nějaký AIDS, to víš, že? Jeba, teta, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No, nakonec se nechala ukecat, vlezla do moře. Líbilo se jí, to říkala, ježiš, to je teplý, halejte, jak mi to nadnáší, jak mi to houpá tady, ježiš, to je fajn, ženský, otočila se ženským, který stáli na břehu, konopnice a spol. Pojďte se smočit, holky, hale, je, to je fajn, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu, která se veliká, převeliká blížila ze zadu. A já se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou Kelišovou. A tam se teta! A už to zmizelo. Zmizela Keliška ve vlně. Jsem jenom viděl z té pěny tady nožička, tady ručička. Já jsem tam honem letěl, říkal jsem, teď máme rozlámanou herečku tady někde, jo. Vlna jí vyplivala na břeh, ta tam ležela jak tuleň a říkala, zuby, já nemám zuby. Ve mně by se byl krve nedořezal, to se není pravda. My to tady máme na týden a teďkon herečka ztratí zuby. Ježišmarja, teda já vás snad zabiju, to se jenom mohla přišroubovat pořádně. Zuby. Teď mi řekněte, kde, v jaké cizině kapitalistické, vám někdo honem udělá náhradní zuby a kdo to zaplatí? opravdu teda mě úplně bylo mdlo z toho. Tak jsme honem vyletěli, honem tam lítali kolem, hledali jsme ve vodě zuby. A teď dámy, ty milionářky se takhle styčily na těch lehátkách a říkali, vlastně jste dlos, co se to děje? Říkali, ne nic, jenom tu čelisti, čelisti, jako no. Celý se tady kelišový hoši hledáme, víte? Teď hledáme, hledáme a ty, a to víte, tam ten písek, ten to hned vířil, i pano, toto je konec, ježišmarja. A teď jsme tam všichni se běhli a tohle to vináky pomáhali. A měli jsme ve štábu takového staršího technika od kamery a to byla taková veselá kopa, Toníček a taky hledal, hledal, hledal, takhle se na nás podíval. Se sehnul, vyndá si svoje horní zuby a takhle říká, ježiš, tadyhle jsou Bařenko, hale, tadyhle jsou Nátumáš. Takhle ji podává, ona tak na něj vděčně kouká, říká, děkuji tě, Toníčku, ty jsi hodnej, ty jsi tak hodnej, takhle se taká ty hudy. Je, děkuji tě, na 100 tisíc kronů. Ježišmarja, ale tohle to nejsou moje zuby, tohle to. A hodila je zpátky do moře.
1: Pojď vzpomenout ještě na některý ty, já nevím, na faráře Otíka, o Cecilce jsme vůbec nemluvili.
0: Farář Otík, Luděk Kopřiva, byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl na takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutáně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to? Já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A teďko vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
1: Já jsem říkal, že vlastně spousta lidí pomřelo, co hráli v tom filmu, ale teď jsem si uvědomil, tam právě byla taky jedna osoba, kterou ty si předčasně pohřbil.
0: Jo, Cecilka. Cecilka, ano. Já nevím, jak to přišlo. Já jsem potkal jednou v Praze kolegu lékaře, který mi říkal, že asi před půl rokem nebo před čtvrtě rokem vypisoval úmrtní list nějaké staré 90-leté paní, která mě přiměla hrát v těch Sluncích senách. Já nevíš, jak se jmenovala, nebyla to paní Vlková, protože všechny ty babky už v podstatě byly po smrti. Říkala, ježiš, já už nevím, já se nepamatuju, ale prý tě hrála ve filmu. No a já pak nějak byl v nějakým pořadu televizním a řekl jsem, že Cecilka je po smrti. Panečku, na 3 dny přišel dopis od její snachy. Vážený a milý pane režisére, chtěl bych vám říct, že naše maminka je stále ještě naživu a těší se dobrému zdraví. Je v domově s pečovatelskou službou, Kubíková 11, Praha, Ďáblice. Je pa ježišmarja, to je průšvih tohleto. Chudák Cecilka, Krista pána. Tak jsem koupil obrovský puget a jel jsem tam. Tam přijedu, tam sestřička na vrátnici. Říká, je, pane režisére, dobrý den. Jdete za Cecilkou, že jo, no? Je pa, no, jdu. Je pa, já jsem jí pochoval. Říká, já vím. Říká, tak já jdu zase vyhrabat někam. No, říká, no, tak jděte nahoru do prvního poschodí a hned první dveře vpravo, koupelna je v koupelně. A počkejte, prosím vás, já přece nemůžu jít za dámou do koupelny, to se nehodí. Ale jen běžte, běžte. Tak jsem šel, zaťukám. No! Ozvalo se, otevřu. Na lavičce mezi vanou a pračkou pod otevřeným okénkem seděla Cecilka a kouřila. Zdenečku, volala Japa, Ježíš Maria, Cecilko, Krista pána a zase s cigaretou. On říkal, no co? Já už kouřím o 14 a teď 14 dní před smrtí přece nepřestanu, že jo? Japa, Cecilko, to je hrozný s těma cigaretama. A proč kouříte tady? On říká, tady se vůbec nesmí kouřit z baráku. To jdou po mně jako gestapo. No? My můžeme kouřit jenom venku, že je hezký počasí, ale dneska tam je takový studený luft, tam mě vždycky sestřička trčí sem, bude to okýnko a tady já se můžu zakouřit. A jak by to vyprávěla a já nechala otevřený dveře na chodbu, tak kde se vzala, tu se vzala, přičourala se nějaká 94letá babka o dvou holích, koukala na mě a říká, ona nás tady furt zlobí, vlková. Říká, jakž to, prosím vás, to není možný. Jo, jo, jo, chodí tady po baráku, všude rozhazuje vajgly. Ta Cecilka, jak takhle se dělá, kouká na ní a říká, ty je nezbíráš, tak ho budrž.
1: Ale co ty a dieta? Je to blbost úplná, nebo?
0: To je úplná blbost.
1: Jo.
0: Když se na mě podíváte, vypadám jako člověk, který drží dietu. Prosím vás, dieta. Já neznám nic strašnějšího, než si jít lehnout s hladovým břichem. To prostě nejde usnout vůbec. To musíte vomdlít do toho spánku, jinak to nevidím. A když se vám to podaří, tak pak ty sny, děs a běs, noční můra, noční pomočování, no mám, já to zapotřebí, nemám. Já se musím vždycky pořádně najít, i když je třeba 11:30 v noci, a to si tu hubu nevošidím, nemyslete si. To já se opravdu udělám večeřičku a spím jako andělíček až do rána. A ráno stanete s úsměvem, všecko funguje, úsměv, hedvábná stolice, všecko. No, prosím, a dieta. To mě jednou taky před Vánocema zavolala nějaká asistentka z Primy. Prej, kuňkala do telefonu. Plus se pořádně do té asistentka. No, začala blekotat ještě víc. My bychom chtěli, pane Troška, kdyby se přišel k nám do televize, do pořadu o dietách. Jepa, o čem? O dietách. Jepa, víte, komu voláte, slečino nebo mladá paní? Pan Troška, pano. A slyšela jste někdy trošku říct to o dieta? Troška a dieta, to je jak černá svěcená voda, prosím vás. To dieta. A víte, kdo tam se mnou ještě měl bejt? Halina Obrovská. A Naďa Konvalinková. Jepa, vy jste se buď se ožrala nebo nafetovaná. Jsem říkal, to není možný tohleto. Já tam šel. Ale ani ta Halina, ani ta Naďa tam nepřišli. Srabky. Já tam přišel, ani vůbec nevím, jestli to vysílali. Protože já jsem řekl, milí a vážení spoluobčané, jeste, dokud vám chutná a dokud na to máte. Až na to mít nebudete, tak můžete před sousedama hrát komedii, že držíte dietu. A šel jsem domů. Moje studia ve Francii, to bude kniha, ne kapitola, ale kniha Utrpení mladého Trošky ve Francii. Protože takovýho hladu, co jsem tam zažil, v ty jejich kuchyně francouzský, bo šílený. A to až někdy jindy. Já vám jenom řeknu na závěr, přátelé, si můžu, recept, který jsem si přivez tam odsaď, se kterým jsem tady moc neuspěl, sami poznáte proč. Jediný člověk, který ho uměl ocenit, byla Helena Růžičková. To jsou smažené žížaly. Byl jsem u Heleny a říká mi to, nějak na to přišla řeč, a že jsem jen žížaly všecko. Žížaly? Helena hned zbystřila. Je, pano, jistě, teď to vyprávím. Jdem. Odpoledne má přijet sem nějaká redaktorka, se mnou dělá rozhovor, tak jí dáme žížaly. Počkej, já jí dám. Tak jsme šli na zahrádku, vzali jsme rejče, narejpali jsme. Tady paní se tady zvrátila, ale já to vidím. Milá paní žížala, to je kus čistého libového masa, který se vám plazí mezi řetvičkama a petrželí, prosím vás. A prase, to je nečisté to zvíře, které se v hnoji všechno sežere. A jak se na ně pokutnáváme. Asi před 30 žížal jsme našli, krásných, velkých. Ty umejete potekoucí vodou, zbavíte je písku a země, vymáčkete z nich to střívko, nebo co to je to? To je samá země, jenom taky to vám odpovídat, jo. To je tam nějaký kořínek rozmělněný. A hodíte na talířek, tam dáte trochu soli, vegety, obalíte je v tom, nebo můžete dát nějaký ostřejší koření, třeba ďábelskou směs do toho přimícháte. A na rozpáleném oleji na pánvičce je hodíte, ono tu dělá pssst. A oni se to také natáhnou, hezky zrůžovějí, vy je dáte na ubrousek odkapat a pak je také dáte do skleničky jako tyčinky a je to. A servírujeme. A přijela paní redaktorka z Prahy a Helenka, nabídněte si. A ta to vzala a udělala. A druhou. A další. A co to je tohleto? A Helena říká, to jsou nějaký nový tyčinky, v Tesku jsem je koupila. A on říká, dobrý, masový, no, masový. A za nějaký čas měla přijet nějaká redaktorka z Prahy další, kterou Helena neměla ale vůbec ráda. Udělala mi žížaly. Takže jsme šli na zahrádku, narýpali jsme žížaly, připravili a přijela intelektuálka z Prahy. Taková o, ano, o jistě, že nikoliv, tak to, rozumím, takový mám nejradši, jo, to je všechno och, ach, a doma to, že rybí se lát z papíru, to já znám, to je to. A hele, Grka, nabídněte si. Tak ona tam taky šahla. Druhou. A když vykala pátou a neříkala nic, ta Helena říká, to jsou nový tyčinky masový stezka. A redaktor říká, já vím, já je také kupuji. Takhle nás převezla, no, vidíte to.
1: Hele, co doktor Kája?
0: Doktor Kája, to byl taky neherec, samozřejmě, byl to číšník, já jsem to vyprávěl kdysi v televizi, možná jste to viděli. Znal jsem ho prostřednictvím Heleny Růžičkový, která chodila do toho klubu na Smíchov. Doktor Kája tam byl takový, to byla kulturní vložka. On celou tu dobu, co jsem ho znal, nikdy jsem ho neviděl, zamračeného, naštvaného, prostě to bylo sluníčko. Jinak musím říct, že byl velice populární, stejně jako ta bába Kropáčková, když jel po Praze, tak si zastavovali lidi. Pak dokonce prodával v zoologické zahradě párky v tom stánku přes léto a říká, lidi vůbec nejdou chodit na opice se dívat nebo na tučňáky. Na mě, já jsem tady exponát číslo jedna. Takže s tím byla veliká psina všude, kam jsme přijeli. Můžu vám říct jednu věc. Doktor Kája se stal ideálem české socialistické pracující ženy. On nakoupil, uvařil, upek, umyl nádobí, uklidil, vypral, zašil, vyžehlil, pusinko, zobáčku, miláčku, poklade. No a že nepíchal bože, ten detail, to zvládne soused odvedle, že to bylo to. To vůbec nevadilo. Takže tenkrát, když jsem ho požádal o tu roli, on tomu vůbec nevěřil. On vůbec nevěřil, že by mohl hrát ve filmu. Byť mě to kdysi řekl, když jsme tam tenkrát přišli do toho podniku, ve kterém pracoval, tak Helenka Růžičková nás představila a on říká, teda Rejžo, viděl jsem Slunce, seno, jahody, moc se mi to líbilo, ale mohlo to být lepší, kdybych tomu hrál ještě já. Já, pan, neříkejte, co není, může být? On říká, no to známe, kiri, piri, naši, tiri, a zítra se na mě ani nespomeneš. Takže. No a opravdu můžu říct, že uplynulo 5 let, kdy jsme začali připravovat Slunce, seno a pár facek. A já jsem na něj zapomněl. A původně jsem do role doktora Káji si obsadil Oldu Kaisera. Shoda náhod, šel jsem po městě, potkal jsem skupinu svých známých, kteří šli do Hampejzu, jak se tomu říkalo. To byl podnik u Petra Voka na Smíchově. A řekl, pojď s náma, já pojď, že já nemůžu, mám nějakou práci večer ještě. A říkám, prosím vás, pracuje tam ještě takový ten číšník. A říkají, jo, Kája, Pepina, jo. No samozřejmě, pozdravujte ho ode mě moc. A šel jsem domů a říkal jsem si, já jsem tomu klukovi slíbil nějakou roličku tam, co já bych mu mohl nabít. Ježíš, já mu dám tu roli toho doktora Káji. On bude přihřátý, ale škopková mu bude spát blažinou, bude to ještě větší sranda. Takže taky jsem tak udělal, přepsal jsem ty titulky tam a druhý den jsem se vypravil za doktorem Kájou, teda filmovým, za Pepičkem, Stárkem do podniku. On když mě vidí, říká, holky, pomoc, Rejža, za mnou přišel, je. Tam taky, jo, tohle to tam hrál. Já pa Pepičku, jdu za váma. On říká, no to je dost, jeden. A je pan, ne, já jdu za váma pracovně, tady vám nesou scénář. A on říká, no a dál. Je pan, no, vy jste řekl, že by to mohlo být lepší, to Slunce, seno, kdybyste v tom hrál vy, my teď budeme dělat druhý díl, tak já vás beru za slovo, mám pro vás roli, tady doktor Kája. Dobrý, a dál. Tady jsem vám napsal ty všechny obrazy, vypsal, ve kterých hrajete, takhle to vypadá, podívejte se, máte to tu zaškrtnutý. Ještě něco nebo co? Je panu, kdybyste něčemu nerozuměl, tady je moje telefonní číslo, zavolejte, my sejdeme se, půjdeme si vyprávět o scénáři. A dál? A to jste na něj zůstal koukat, říkal, promiňte, ale já vám nerozumím. Ne? Tak já vám to řeknu, když tomu nerozumíte. To už je dneska asi 13, kdo mi chce vyvést aprílem. Ono bylo 1. dubna. Jeba, ježiš, ale mi to vůbec nenapadlo, že dneska apríl. Ne, Rejžo, podívejte se, až sem přijede limuzína a zastaví tady před Hampejzem a bude tam na ní napsáno filmové studio Barrandov, pak tomu uvěřím. Za 14 dní na to jsme dělali kamerové zkoušky na Barrandově, zastavila Volha, tam bylo napsáno filmové studio Barrandov, Kája vycházel z Hampejzu doprovázen servírkama a kuchařema, loučil se s nimi a s Bohem, Hollywood volá, Bohem, jo. nased do limuzíny a myslel si, že to je nějaká recese, že s ním objedeme dům, zase ho vysypeme. Ne. Limuzína ho dovezla před ateliéry na Barrandov a když vešel do ateliéru a viděl tam Růžičkovou, Zounara, Kaplanovou a další, tak dostal takovouhle klepatici. Já vám řeknu ještě jednu věc o tom Kájovi. Počkejte, teď si vzpomněl, to byl Ford obrovský, on měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí obdélníkový a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vjel na to náměstí a nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap. Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu. SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko.
1: Hele, Zdinku, no historka je to krásná, ale opravdu takhle bylo.
0: No.
1: Jo?
0: No čestný slovo. Jestli kecám, ať se propadnu do západního Německa, opravdu.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

στο Βιέννα.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Nově bude platit v ulicích mezi Mlaty, Jurovského, Příční a ve vnitrobloku Nerudova. Místa budou přednostně určená lidem, kteří v lokalitě bydlí, a podnikatelům s provozovnou nebo sídlem v těchto ulicích. První parkovací karta pro obyvatele stojí 600 korun ročně, pro podnikatele 5000 korun a platí ve všech zónách ve městě. Parkovací karty si lidé vyřídí na podatelně radnice, kde předloží doklad totožnosti nebo údaje o provozovně, doklad o vlastnictví vozidla a zaplatí poplatek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes odpoledne převládat polojasno, k tomu na teploměrech naměříme maximálně 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky, plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Stavba nového Černého mostu v Hodoníně vstupuje do klíčové fáze. Začátkem srpna budou dělníci nad železniční trať usazovat betonové nosníky, což si vyžádá výluku vlaků. Nový most bude prostornější než jeho předchůdce, na šířku má měřit téměř 13 metrů. Podle silničářů práce pokračují dle harmonogramu a most má být hotový do začátku prosince. Co se financí týče, výstavba Černého mostu vyjde na téměř 67 milionů korun bez daně.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes odpoledne převládat polojasno, k tomu na teploměrech naměříme maximálně 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

сладко. Я се заин напиваю, жимам дость, ужим.

0: zasvítně měsíčku ještě dnes. Však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jich Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Bzenci příští týden začne rozsáhlá přestavba silnice 1/54. Během zhruba 3 měsíců vzniknou 2 kruhové objezdy a bezpečnější přechody. Řidiče čeká kyvadlový provoz řízený semafory postupně až na 3 místech. Do 13. září nebude možné odbočit směrem na Strážnici, objížďka povede přes Veselí nad Moravou a v Norovi. Stavba za téměř 36 milionů korun má zlepšit bezpečnost na tahu, kterým denně projede asi 12 000 vozidel.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes odpoledne převládat polojasno, k tomu na teploměrech naměříme maximálně 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na Festival Milotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a 4pub and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Letní brigády mění pravidla, mladí kromě peněz často požadují také různé benefity. Firmy na jižní Moravě proto ke mzdám přidávají dopravu, ubytování, stravování nebo vstupy zdarma. Například Aqualent Moravia nabízí až 190 korun za hodinu, Zoo Brno i 200 korun a zájem tam převyšuje počet míst. Personalisté potvrzují, že mladí hledají také flexibilitu, příjemné prostředí a zajímavou práci. Letos je navíc o brigády v kraji o něco větší zájem než loni, mimo jiné kvůli rostoucím životním nákladům.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes odpoledne převládat polojasno, k tomu na teploměrech naměříme maximálně 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Nově bude platit v ulicích mezi Mlaty, Jurovského, Příční a ve vnitrobloku Nerudova. Místa budou přednostně určená lidem, kteří v lokalitě bydlí, a podnikatelům s provozovnou nebo sídlem v těchto ulicích. První parkovací karta pro obyvatele stojí 600 korun ročně, pro podnikatele 5000 korun a platí ve všech zónách ve městě. Parkovací karty si lidé vyřídí na podatelně radnice, kde předloží doklad totožnosti nebo údaje o provozovně, doklad o vlastnictví vozidla a zaplatí poplatek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes odpoledne převládat polojasno, k tomu na teploměrech naměříme maximálně 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na Festival Milotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
3: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
5: Stavba nového Černého mostu v Hodoníně vstupuje do klíčové fáze. Začátkem srpna budou dělníci nad železniční trať usazovat betonové nosníky, což si vyžádá výluku vlaků. Nový most bude prostornější než jeho předchůdce, na šířku má měřit téměř 13 metrů. Podle silničářů práce pokračují dle harmonogramu a most má být hotový do začátku prosince. Co se financí týče, výstavba Černého mostu vyjde na téměř 67 milionů korun bez daně.
3: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Na jižní Moravě má dnes odpoledne převládat polojasno, k tomu na teploměrech naměříme maximálně 31 stupňů Celsia.
3: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

až se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Bzenci příští týden začne rozsáhlá přestavba silnice 1/54. Během zhruba 3 měsíců vzniknou 2 kruhové objezdy a bezpečnější přechody. Řidiče čeká kyvadlový provoz řízený semafory postupně až na 3 místech. Do 13. září nebude možné odbočit směrem na Strážnici, objížďka povede přes Veselí nad Moravou a v Norovi. Stavba za téměř 36 milionů korun má zlepšit bezpečnost na tahu, kterým denně projede asi 12 000 vozidel.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes odpoledne převládat polojasno, k tomu na teploměrech naměříme maximálně 31 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Českých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na Festival Milotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově se od soboty rozšíří systém rezidentního parkování. Nově bude platit v ulicích mezi Mlaty, Jurovského, Příční a ve vnitrobloku Nerudova. Místa budou přednostně určená lidem, kteří v lokalitě bydlí, a podnikatelům s provozovnou nebo sídlem v těchto ulicích. První parkovací karta pro obyvatele stojí 600 korun ročně, pro podnikatele 5000 korun a platí ve všech zónách ve městě. Parkovací karty si lidé vyřídí na podatelně radnice, kde předloží doklad totožnosti nebo údaje o provozovně, doklad o vlastnictví vozidla a zaplatí poplatek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer postupně ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Zítra očekáváme nejprve jasno nebo skoro jasno, odpoledne spíš polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Petrov a Zaječí slaví výrazný úspěch na mezinárodní vinařské soutěži ve Valticích. Velkou zlatou medaili získal Josef Hudeček z Petrova i vinařství u Kapličky ze Zaječí. Na toto nejvyšší ocenění dosáhlo jen 14 vzorků, které získaly nejméně 95 bodů. Odborná porota letos hodnotila 359 vín od 128 pěstitelů z 10 zemí. Soutěž se zaměřuje na odrůdy odolné vůči houbovým chorobám, které potřebují méně chemických postřiků.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer být jasno nebo skoro jasno. Zítra potom jasno, přechodně polojasno a teplotní maxima na 34 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jihcimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festival milotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Obce na Brněnsku chtějí skoncovat s kamiony, které kvůli kolonám na D1 projíždějí přes jejich centra. Jihomoravský kraj proto připravuje pilotní kamerový systém, který by jako první v Česku automaticky odhaloval porušování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun. První kamery mají vzniknout v Bosonohách, odkud by se systém mohl rozšířit i do dalších obcí v okolí. Kamery budou snímat registrační značky a podezřelé průjezdy předávat k ověření a případnému správnímu řízení. Dopravci ovšem namítají, že technologie sama nerozliší nelegální tranzit od kamionů, které do obcí míří kvůli zásobování nebo do místních firem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer být jasno nebo skoro jasno. Zítra potom jasno, přechodně polojasno a teplotní maxima na 34 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc v Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Policisté připomínají, že pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu. Při usednutí za řídítka totiž i jedno pivo nebo sklenka vína znamenají porušení zákona. Právě v tomto ohledu patří letní měsíce k těm vůbec nejkritičtějším. Alkohol zhoršuje rovnováhu, reakce i odhad vzdálenosti a v kombinaci s vedrem a únavou ze sportu je ještě nebezpečnější. Za jízdu pod vlivem hrozí pokuta až 25 tisíc korun, při více než jednom promile se hraní zvyšuje na 50 tisíc.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer být jasno nebo skoro jasno. Zítra potom jasno, přechodně polojasno a teplotní maxima na 34 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci folklóru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na Festival Milotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: To nejlepší z prázdnin vás čeká na Letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Tvrdoni se čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu. Jihomoravský kraj tam nechá kompletně opravit téměř kilometrový úsek od hřbitova ke kostelu. Rekonstrukce za přibližně 24 milionů korun zahrne nový podklad vozovky, odvodnění, chodníky, autobusové zálivy i bezpečnostní ostrůvek. Během oprav touto trasou projedou pouze složky záchranného systému, případně vozy s konkrétní výjimkou. Objízdná trasa vede přes Hrušky a Břeclav, případně Lanžhot, hotovo má být okolo listopadu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer být jasno nebo skoro jasno. Zítra potom jasno, přechodně polojasno a teplotní maxima na 34 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Petrov a Zaječí slaví výrazný úspěch na mezinárodní vinařské soutěži ve Valticích. Velkou zlatou medaili získal Josef Hudeček z Petrova i vinařství u Kapličky ze Zaječí. Na toto nejvyšší ocenění dosáhlo jen 14 vzorků, které získaly nejméně 95 bodů. Odborná porota letos hodnotila 359 vín od 128 pěstitelů z 10 zemí. Soutěž se zaměřuje na odrůdy odolné vůči houbovým chorobám, které potřebují méně chemických postřiků.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má dnes večer být jasno nebo skoro jasno. Zítra potom jasno, přechodně polojasno a teplotní maxima na 34 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: A když bylo před kostelem,

Radio Jih, Cymbal.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jichcimbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Ujetá láska. Bylo podzimní ráno plné vlezlého, mokrého chladu. Tramvaje lesklé deštěm proplouvaly ulicemi jako velryby a když se jejich ohebná těla v zatáčkách míjela s jinými, zdálo se, že se o sebe třou. Ty, co měli šedé, šikmo vzhůru nasazené hlavy s třemi svítícími očky po stranách, vypadali, jako by se chtěli každou chvíli vznést nad kalnou hladinu města, aby nabrali kyslík. Praha toho dne nebyla krásná ani stověžatá. Všechny věže byly utopené v neprůhledném mrholení. Kdyby jsem v takovém dni zavítal Japonec s aparátem Canon na břiše, zaplakal by, protože není co fotografovat. Japonci navštíví za týden tolik zemí a měst, že si je musí rychle nasnímat a teprve doma si všechno v klidu prohlídnou. Takové sichravé myšlenky měl toho rána Tomáš M., když jel tramvají číslo 9 ze Smíchova do práce. Na mostě Legií, odkud bylo jindy možné spatřit majestátní kulisu hradu, ho napadlo dvojverší. Nejsou vidět Hradčany, turista je nasraný. Tomáš je kreativec, pracuje pro reklamní agenturu Bradáč and Bradáč a vymýšlí slogany. Taky píše verše, ale ty ho neživí, protože v Česku je básníků tolik jako čtenářů poezie. Cestu do zaměstnání si většinou krátí přemýšlením o dívkách a ženách, které se v tramvaji vyskytnou. Někdy jim uvolní místo a stojí pak nad nimi, dýchá jejich vůně a všelijak si o nich přemítá. Čte s nimi řádky jejich knížek, učebnic cizích jazyků nebo skript s různými grafy. Občas zahlédne na displeji mobilu zprávu, kterou jejich prsty po paměti vydotýkali a odeslali. Například myslím na tebe. Představuje si, jak myslím na tebe vyletí za jízdy oknem tramvaje ven do deště a zamíří k nejbližší anténě a pak se celé mokré zavrtá do počítače, kde zjistí, na koho dívka myslí a kde se dotyčný nachází a potom zase zpátky do vzduchu nad střechy města a skrz zeď baráku přímo k němu na noční stolek, kde sebou jeho mobil polekaně cukne a zavrní a rozespálá ruka ho uchopí a oči se otevřou, aby si přečetli myslím na tebe. Tomáš je ve svých 35 pořád ještě svobodný. Loni to vypadalo, že svobodu ukončí Renata B., která se do jeho garsonky nastěhovala s tímto neskrývaným odhodláním. Byla to bytost pohledná a vzdělaná. Studovala dějiny umění a zamořila mu byt starými knihami, co smrděly antikvariátem v Opletalově ulici. Tomáš se zamiloval do jejich úst, které měly horní red stejně plný jako dolní. Filmové herečky si dávají horní red uměle zvětšovat, aby byly sexy, ale Renata to měla od přírody. Jenže potom se ukázalo, že ta smyslná pusa měla skrytou výrobní vadu. Málo kdy se zavřela. Jak ta holka byla užvaněná. Rozuměla naprosto všemu, literatuře, obrazům, politice, psychologii, filozofii, výchově. A v poslední době pronikla i do astrologie. Takže když to vypadalo, že odjede na víkend k matce do Klatov a Tomáš bude konečně 2 dny sám, Jupiter se Saturnem nedoporučili cestovat a nejela nikam. Renata měla na všechno pevný názor. Tomášovu tvorbu přijímala s mateřskou schovývavostí jako dětské kresby, kde nohy i ruce rostou přímo z hlavy. Některé lyrické básně vzala na milost, protože si myslela, že jsou o ní, ale nebyly. Ovšem jeho reklamními nápady vysloveně pohrdala. I tím nejlepším jehož dokonalost spočívala v šokující jednoduchosti. Máme rádi marmelády. Tenhle geniální slogan pro firmu Dužina Znojmo, který naspívalo dívčí kvarteto Sestřenky a které znalo z televizního spotu každé malé dítě, považovala Renata za ubohou rýmovačku. I jeho slogan o norských topidlech. Noři, noři, noři, jejich kamna hoří. A přitom nebýt takových rýmovaček, nebylo by ani garsonky, kde se roztahovala se svými antikvárními bychlemi a kde se nemohl ve vaně ani postavit, protože tam na prádelní šňůře věčně hřadovaly sady jejich kalhotek a podprsenek číslo 4. Jedné noci, kdy uprostřed svých úvah o postmoderním umění Renata konečně zívla a usnula, si Tomáš v nastalém tichu pokoje uvědomil, že by chtěl takové ticho pořád. Až ho to samotného udivilo, jak moc by to chtěl. A během týdne ho měl. Dalo by se říci, že ji vypakoval. Ticho je příjemný jev. A koupelna bez dámského prádla a všech těch tvářenek, řasenek, pinzet, olejčků, tužidel a natáček je prostornější. Ale nesmí to trvat dlouho. Místo Renaty B. přiléhá teď k Tomášovi za tichých nocí tesknota a když usne, zdají se mu sny, jaké mýval v pubertě. Každé ráno pak svému osiřelému zubnímu kartáčku slibuje, že mu opatří novou družku. A jaká bude, ptá se pánský kartáček. Bude mít nové, tuhé štětiny a bude pružná, družná a málomluvná, odpovídá Tomáš, když se vykloktá. Tohle všechno proběhlo jeho hlavou mezi stanicemi Národní divadlo a Národní třída. Potom se tramvaj číslo 9 prosmíkla spálenou ulicí a zastavila ve stanici Lazarská. A tam se to stalo. Znáte ty chvíle, kdy dvě protijedoucí tramvaje zastaví ve stanici zároveň a vy se na několik vteřin ocnete tváří v tvář cestujícímu v protisměru? Nebýt dvou skel, která jsou mezi vámi, mohli byste si podat ruce, protože nejste od sebe dál než metr. Lidé tu náhlou blízkost většinou vyřeší tak, že uhnou očima jinam. Ve stanici Lazarská mu náhoda poslala z protisměru neznámou dívku a zastavila jí metr od něho. Jejich oči se na okamžik setkali a Tomáš se zkusmo usmál. Dívka mu úsměv vrátila, ale hned potom usoudila, že bude lepší podívat se na hodinky. Měla krásný profil s lícními kostmi lehce švihnutými Asií. Ještě jednou se na mě koukni, přál si. Jenom jednou a pak dám pokoj. A ona to udělala. Hnědé oči s jantarovým žíháním tentokrát vydrželi neuhnout, dokud se její tramvaj číslo 9 nerozjela. Ještě než mu zmizela, stačila dívka lehce pokrčit rameny, jako by chtěla říct, škoda. A právě to pokrčení útlých ramen, to zalitování pohybem, bylo pro kreativce rozhodující znamení. To mu zrychlilo tep, udělalo mu v mozku průvan, poručilo mu v příští stanici vystoupit a po mokrých chodnících běžet jako blázen zpátky. Všechno totiž nasvědčovalo tomu, že ta holka dostane stejný nápad jako on a ve stanici Národní třída taky opustí svou tramvaj a půjde mu naproti, což znamená, že by se ve spálené ulici mohli setkat. K setkání však nedošlo. Před obchodním domem Máj, který se teď jmenuje My, dostal udýchaný a promoklý bláhovec další nápad. Neznámá se v tramvaji podívala na hodinky, což znamenalo, že spěchala. Nestačila se nasnídat a chtěla si ještě koupit něco k jídlu, aby neměla v práci hlad, nebo ve škole hlad. A tak sjel do oddělení potravin a když ji nenašel, přeběhl ulici a propátral ještě obchůdek s rychlým občerstvením. Další nápad už se mu nedostavil. V kanceláři agentury Bradáč & Bradáč toho dne civěl na monitor počítače a pokoušel se o dialogy k reklamě na pivo s malinovou příchutí. Byla to předělávka. Zákazníkovi se první verze nelíbila. Mladík se napije, olízne si pěnu pod nosem a řekne, to pivo je jako malina. A servírka, která jde kolem stácem dalších piv, odpoví, aby ne, je to nové pivo s malinovou příchutí. Tomáš uznával, že se moc nevyznamenal, ale nevěděl, co s tím. Asi proto, že pivo s malinovou příchutí pokládal za zhovadilost. Kdo má rád malinovou příchuť, ať si dá malinovku a nechodí na pivo. Jak to jde? Ozvalo se nad ním. Tomáš se otočil, aby viděl, který z šéfů to je. Majitelé agentury Bradáč and Bradáč byli dvojčata a lišili se od sebe pouze tím, že Jaroslav měl vlasy nagelované a Miroslav chodil na sucho. Drhne to, Mirku, řekl. Chce to jiný nápad. Zamíchat karty a vyložit je znovu, poradil mu suchý Bradáč. Jdi se projít. Na ulici máš podněty. Odblokuj se a chytej to jako motýly. A potom je nech, ať se mezi sebou pářej. A vyjde ti nečekaný množství kombinací. Tak jo, sáhnul Tomáš na věšák pro bundu, která už proschla. Než vzal za kliku, obrátil se ještě na šéfa. Mirku, takový příklad matematický. Dvě protijedoucí tramvaje v milionovém městě zastaví současně ve stanici. Cestující z tramvaje A se náhodou octne proti cestujícímu z tramvaje B. Jaká je pravděpodobnost, že se to bude opakovat? Prakticky nulová, řeklo dvojče Bradáč, které vystudovalo matematiku a pak se zeptalo, byla pěkná? Neskutečně. No, to tě teda lituju, řekl šéf. Brázda nízkého tlaku se mezitím posunula z Pražské kotliny na východ a promoklou františkánskou zahradu zalehlo odpolední slunce. Tři šťastní Japonci namířili objektivy na kostel Panny Marie Sněžné a digitálně si památku ukradli a schovali na doma. Tomáše napadlo, jestli ta holka z tramvaje není cizinka. Bylo to lákavé, protože s žádnou cizinkou ještě nechodil. Ale byl by radši, kdyby to byla Češka. V angličtině by jí říkal omšelé fráze, kdežto v češtině byl vynálezcem jazykových hříček, jinotajů a něžností. Bloumal zahradou, aby nachytal podněty pro pivo s malinovou příchutí, ale nedařilo se mu. Ženy se nakláněly nad kočárky jiných žen a navzájem si chválili děti a při tom sklonu odhalovali nohy vysoko nad podkolení jamky. Tohle téma už Tomáš dávno zpracoval. Ach, mladé maminky, koláčky nakousnuté, jak rád bych ochutnal u té a pak zas u té. Prase, klasifikovala to kdysi Renata, aniž ocenila kvalitní rým a to neznala druhou sloku. Ach, mladé maminky, kalhotky zaříznuté, nejste mi souzeny a to je na tom kruté. Tomáš došel k závěru, že jeho nejupřímnější verše se většinou nehodí ani pro básnickou sbírku, ani pro reklamu. A v tom ho píchlo u srdce. Do domku uprostřed klášterní zahrady vešla dívka z raní tramvaje. Neváhal a vstoupil dovnitř. Byl to krámek s upomínkovými předměty. Stála zády k němu a otáčela stojenem s pohlednicemi. Na útlém zápěstí zahledl hodinky na černém řemínku, na které se ráno dívala. Obešel točnu, aby ji viděl do tváře. Spatřil však silně nalíčenou ženu středních let, která vypadala jako modrou

do práce devítkou. Aha, no to by nám tu pravděpodobnost setkání samozřejmě zvedlo, uznal Miroslav. Ale málo kdy ty devítky zastaví ve stanici zároveň. To si na omylu, velice často, nesouhlasil kreativec. Taky vem v úvahu, že nemusíš sedět vždycky na levý straně toho vozu, takže ji neuvidíš. A co, když si bude schválně sedat nalevo, abych ji viděl? To by bylo dobrý, ale můžeš sedět v předním voze a ty taky v předním, čili na sebe ve stanici neuvidíte, protože se jen krátce minete, ukazoval Miroslav situaci na prázdných krabičkách od cigaret, kterých měl plný koš. Bude si sedat do prostředka zadního vozu, protože ví, že já budu ve střední části předního. Není blbá. Pamatuje si, jak to bylo. Je to zatraceně chytrá holka. Ty jsi s ním mluvil? Podíval se šéf. Nemluvil, ale to poznáš z očí. Má krásný, hnědý, vysloveně inteligentní oči. Tak jak bys tu pravděpodobnost matematicky viděl? Lačnil Tomáš po nějaké číselné podpoře. Někdy bude plno a neposadí se, kazil mu to bradáč. Tak bude stát a vyhlížet mě. Já taky budu stát a vyhlížet, když nebude místo k sezení. Suchý bradáč si zapálil a vypustil kouř oběma nosními dírkami jako drak. Pak řekl, v tom případě bych tu pravděpodobnost viděl tak 1:500. To je dobrý, ne? Zamnul si Tomáš ruce. Ovšem, jezdí i nový tramvaje, dodal Miroslav, který nemají vlečňáky a kde se sedí v různých úrovních a někdy i zády k oknu a s nohama do uličky. Když dojde k variantě ona v nový a ty ve starý, tak jste namydlený a ta pravděpodobnost se nám okamžitě smrskne na 1:2000. Ha, jdu domů, řekl Tomáš, pojď nemáš srdce. Mozek máš jako kráva a srdce jako myš. Ve stanici Kotlářka, kde každé ráno nastupoval, nebývala devítka ještě tak obsazená, aby v předním voze nenašel volné místo vlevo uprostřed. Do nových typů s šedým čumákem nastupoval nerad, ale s nadějí, že i dívka s asijskými rysy si v nich vybere místo vlevo a po směru jízdy. Za několik týdnů musel uznat, že protijedoucí devítky se nesetkávají ve stanicích tak často, jak si maloval. Takže suchý bradáč měl s tou nízkou pravděpodobností asi pravdu. Ale nepřestával doufat, že náhoda, ta věrná kamarádka zamilovaných, se na počet pravděpodobnosti prostě vybodne a vytře bradáčovi zrak. Pro den D, kdy se ten zázrak stane, si v koupelně před zrcadlem nacvičil pantomimickou etidu, která se musí odehrát v několika vteřinách. Nejdřív ukáže prstem na ní a pak na sebe. Hned potom oběma palci od sebe vyjádří vystoupení z tramvaje a pak pochodujícími prsty obou rukou naznačí, že si půjdou naproti a setkají se. To musí pochopit i průměrně inteligentní děvče. Často a rád si představoval, jak ji potom přivede ukázat do agentury bradáčovi. Nejdřív ho nechá, aby se z její krásy jakž tak vzpamatoval a pak mu řekne, ne mozek, Mirku, srdce to chtělo. Nastala zima a okna tramvají bývala zamžená. Tomáš je vytrvale čistil rukávem a před jeho očima defilovaly tisíce tváří cestujících proti směru. Jen ta, na kterou čekal, zůstávala v nedohlednu. Reklamní spot o pivu s malinovou příchotí mu bradáčové vzali, protože vymýšlel čím dál horší verze. Když vypotil slogan Kocháme se krajinou, pijem pivo s malinou, došla jim trpělivost a dali zakázku kolegovi Mudrochovi. Také mu řekli, že by se měl se svou posedlostí slečnou z tramvaje svěřit psychiatrovi. Do Prahy vtrhlo jaro. Petřínskou stráň olistilo novou zelení a zlatou zahrádku na střeše Národního divadla vyleštilo sidolem. Sidol, hospodyněk idol, utrousil Tomášův mozek. Tento jarní čas si vybrala náhoda pro své parádní číslo. Dne 26. března v 7:55
zastavila Tomášovu devítku ve stejném

nemocnici Lazarská a z protisměru mu hledanou osobu poslala. Kreativce to ochromilo natolik, že promarnil drahocené vteřiny tím, že na dívku nehybně zíral. Z kapsy své vestičky z nějaké kožené imitace si právě vytáhla brýle proti slunci, ale než si je nasadila, její hnědé oči ho zaznamenaly. Tomáš se vzpamatoval a nasadil první fázi rychlé etídy. Prstem ukázal na ní a pak na sebe. Dívka zvědavě přikývla. Jeho palce naznačili vystoupení v příští stanici, ale to asi nechápala, protože pokrčila rameny, přesně jako tenkrát. Ale jeho prstům pochodujícím proti sobě rozuměla a zasmála se tak, že ukázala zuby. Hned na to se tramvaje rozjeli. Když se hnal spálenou ulicí a minul divadlo Y, spatřil ji. S naprostou samozřejmostí mu šla po chodníku naproti. Sluneční brýle měla nad čelem ve vlasech. A protože bylo teplo, vestičku si nejspíš moudře odložila do batůšku, z kterého čouhala petláhev, jak to teď holky nosí. Zato mezi tričkem a hnědými manžestrovými kalhotami byla mezera s její vlastní pravou kůží, jak to teď holky nosí. Tomáš se jí postavil do cesty a udiveně nad tím zázrakem kroutil hlavou. V kolenou cítil třas. Dívka zůstala stát dva kroky před ním, převzala jeho úsměv a hnědýma očima s jantarovým žíháním si ho od hlavy k patě prohlídla. Představovala jsi si mě většího? Zeptal se. Ani ne, odpověděla. Teda, tomu říkám štěstí, co? Řekl Tomáš. Určitě, odpověděla dívka. A znovu si ho změřila, jako by porovnávala vzpomínku se skutečností. Na co zajdeme, na kafe? Zeptal se. Já nevím, řekla rozpačitě, to bych přišla pozdě. No to já přijdu taky pozdě, ale teď, rozumíte, teď si musíme někam na chvíli sednout, aspoň na chvíli, když se to takhle najednou stalo. Všechno si říct, rozumíte, já vám ponesu ten pinkl, ukažte. Bože, vy jste krásnější, než jsem si představoval, jak se jmenujete? Vychrl ze sebe Tomáš. Aneška odpověděla a šli do kavárny Louvre. Proti Renatě byla Aneška málo mluvná. Všechno z ní musel dolovat. Při té první schůzce vydoloval jen pár zrnek. Například, že babička byla Korejka a dědeček si ji přivezl z montáže. Nebo, že ty hodinky s tenkým černým řemínkem, na které se podívala, když se prvně viděli, už nemá, protože je zapomněla ve skřínce na plavečáku v Podolí. A že má textilní průmyslovku a prodává látky. Když držela hrnek s kávou za ouško, chvěla se jí ruka a malíček měl vztyčený jako orientální kráska. Následujícího dne ji navštívil v obchodě. Pozoroval, jak rozvinuje na dlouhém pultu štočky s látkami a měří je dřevěným půlmetříkem. Hop, hop, hop, poskakoval poslušně ten šišatý válec pod jejíma štíhlýma rukama. Potom Aneška hbitými prsty materiál promnula a zase vyhladila na důkaz, že je nemačkavý. Přejete si? Oslovila ho starší prodavačka s brýlemi na špičce nosu. Já patřím k sešně Anešce, řekl Tomáš pyšně. Večer spolu nastoupili do devítky a ve stanici Lazarská se prvně políbili. Aneška na rozdíl od Renaty neměla na všechno pevný názor a na některé věci neměla názor vůbec. Třeba na hvězdy. Neuměla určit ani velký vůz. Neznala některá slova, třeba empatie, recipročně nebo kreativec, ale přitom byla inteligentní. Tomášovi dělalo dobře jí poučovat, protože nad všemi poznatky upřímně žasla. Když se Mimoděk zmínil, že slogan Máme rádi marmelády je z jeho hlavy, nevěřila vlastním uším. To, co zpívají v televizi sestřenky, no teda. Teď si to porovnejte s Renatou, která po jeho marmeládě málem zvracela. Co mu na Anešce vadilo, bylo její věčné určitě. Místo ano, říkala důsledně určitě. A někdy dokonce určo. To měla asi z toho obchodu. Zavíráte v 6, slečno? Určitě.
ale to ji časem odnaučí. Rád chodil s Anežkou po ulici. Ty pohledy chlapů, co mu Aziatku záviděli, a to neměli tušení o tajemství, které mu odkryla, až když se prvně milovali. Nikdo by nevěřil, že tahle tichá dívka je schopna tak hlasitého projevu. Tomáše to nejdříve vylekalo. Měl několik holek, ale takového křiklouna nepamatuje. Když Anežka stichla a v garsonce byl slyšet jen její dech, byl si jist, že se to dlouhé čekání na osudovou dívku vyplatilo. V šeru pozoroval její zavřená víčka a tvář vyklenutou po dávné babičce z Korejské lidově demokratické republiky. Byl do ní blázen. Na večeři s šéfem a jeho maličkou ženou Zuzi se Tomáš vysloveně těšil. Jak se dalo čekat, při prvním pohledu na Anežku spadla suchému bradáčovi brada. Měla na sobě tu vestičku z kožené imitace, která jí šla k očím, a říct, že jí to slušelo, bylo málo. Šéfík uznale pokývil hlavou a v očích měl: no kamaráde, kvůli tomuhle lotosovému květu by se pomát každej. Povídávala Zuzi, se s Anežkou rychle zpřátelila a po dvou deckách dobrého řeckého vína si potykali. Vypravuj, Tomáši, jak to s váma bylo. Zuzi mi nevěří, zapálil si bradáč cigaretu a aby se krásce z východu zalíbil, dýmem z nosních dírek udělal čínského draka. A Tomáš s velkou chutí a podrobně líčil celou tu neuvěřitelnou historii své tramvajové lásky až ke šťastnému konci na chodníku ve spálené ulici. Když skončil, dojatá Zuzi svýma malýma ručičkama zatleskala. A tu málomluvná Anežka, která asi nebyla na jižní víno zvyklá a během vyprávění vypila třetí baňatou sklenku, uchopila Tomáše láskyplně za zápěstí a řekla: teď poslouchejte, jak to vidí druhá strana. Já devítkou nejezdím, protože bydlím v Dejvicích a do práce jezdím metrem. Já šla normálně s pálenkou k zubaři, protože jsem byla objednaná na 8. A přede mnou se rozkročí docela pohledný kluk, culí se na mě a tváří se, jakož se známe. A já si ne a ne vzpomenout odkud. A on, že si musíme zajít na kafe, protože si přece máme co vysvětlovat, a že jsem krásná. No, co bys dělala, Zuzi, v mý situaci, kdyby ti ten kluk připadal zajímavej? Taky by si asi nakonec koupila i tuhle tu vestu, když by ses do něj zcvokla a on by se po ní furt ptal. Nastalo ticho. Tomáš vymanil svoje zápěstí z Aneščina lásky plného sevření a chvíli seděl jako opařený. A to je jako pravda, co jste teď povídala? Zeptal se a očima jí skoro prosil, aby řekla: to víš, že ne, lupáčku, to jsem si teď vymyslela. Ale ona místo toho prohlásila: no určo. Tomu říkám poenta, ocenil to bradáč a rozesmál se. Čemu se směješ? Zeptal se bledý Tomáš vážně. Jo, čemu se směješ? Vždyť je to taky hezký, že se takhle seznámili, řekla Zuzi a pohladila upřímnou Anežku po tváři. Tomáš zaplatil a vyprovodil ji na stanici metra, kde nastoupila do soupravy směr Dejvická. Vidím vám na očích, a zvláště vám, milé posluchačky, že Anežce rozumíte. Proč se měla donekonečna vydávat za cizí ženskou z elektriky? Měla svou hrdost a chtěla být pravdomluvná. No, nevím. Až uvidíte v tramvaji číslo 9 bledého mladého muže, který sedí vlevo po směru jízdy a vytrvale civí z okna, které si někdy očistí rukávem, je to Tomáš M. Tohle nám, holky, nedělejte.

0: Průkopník, průkopník.
1: Dovolíte, abych si, či se...
0: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
0: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
0: Ne, já tady luším křižovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
0: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no.
0: Průkop, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
0: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
0: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
1: Ne, tak to mě neobtěžuje, co já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
0: No, to je pro mě taky, víte.
1: Já,
0: taky,
1: já.
0: Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
0: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte,
0: ano,
1: to je průkopník. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
0: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
1: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
0: No to právě tady nestojí.
1: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
0: No právě.
1: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
0: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
0: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
1: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
0: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
0: Ne, na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
0: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
0: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
0: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No jo.
0: Že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
0: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
1: Ale jo, to bude mít hned, není
0: dobra,
1: problém.
0: Tak fajn, toto budeme mít hned.
1: Ano,
0: tak. Ano, tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano, no.
0: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano, no. Dovolíte si trošku.
0: Jo, prosím, zavodně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
0: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
0: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, jo?
0: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch zácných zvířat tam tolik nebude.
0: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
1: Pár, ano, nebo ještě méně.
0: Dobrá, no.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
0: A to ne.
1: Co?
0: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
0: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No proč myslíte, že...
0: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
1: No to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
0: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
0: Víte, že máte pravdu.
1: Jo.
0: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
1: No,
0: víte. Teď ještě vědět o tom jaký.
1: Ano, jenom tak jaký. To už nebude takový problém. No,
0: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vememe další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
0: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: A, samozřejmě, to bude mít.
0: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
1: Jo.
0: Umíte italský?
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano.
0: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
0: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako že
0: italský, ano.
1: Italský výběrčí činže, to je ten Já mám na jazyku, to je zajímavý.
0: Já taky, já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
1: Ano, člověk slovo úplně vypadne. No, právě. Ano,
0: jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí čin, že?
1: No, to je neuvěřitelný, člověk slovo úplně...
0: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte?
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí čin, že? Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
0: Činžáno. To ne, poslíte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně, činžáno.
1: A jo, činžáno, už činžáno, nevím, činžáno,
0: to by musela bezpečně. A je to tavenej sejra.
1: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, takový flaška se prodává, jak...
0: Ono je ho víc druhů, víte. Oni jsou i mimo flaškový takový.
1: Taky, že
0: jo. No tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
1: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
0: No takže bychom ho nechali stranou.
1: Třeba,
0: jo. Výběrčího, ono se do vystříbřině.
1: Ano.
0: A vezmeme další otázku.
1: Třeba, vemte další.
0: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
1: Něco vodorovnou.
0: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu... Množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
1: Tak pro děti.
0: Címe na nás, víte.
1: Tak to napište.
0: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
1: Co je?
0: Safra. Přebývá mi jedno pole.
1: Jo. Vepředu nebo?
0: Vzadu.
1: Zadu,
0: ještě k tomu zadu.
1: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištění.
0: To se potom špatně ruští.
1: No právě, tohle je těžký, tohle.
0: To je těžký.
1: No jo, tak co bysme...
0: Takže bysme zašli kousek dál, ne?
1: Třeba vezmeme něco...
0: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba,
0: takovou,
1: ano,
0: jo?
1: Třeba, ano.
0: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
1: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
0: C, otázka.
1: Jo, otázka písmeno C, rozumím.
0: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to chtěl znám všechny.
0: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
0: Ano, podzim, zima.
1: Ano.
0: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
1: 12 měsíců na tři písmena?
0: No je to ta data.
1: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
0: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
1: No ale jo.
0: Že jsme takhle mohli důmat celý rok?
1: No vole, to je nějaká...
0: Co s tím?
1: No já nevím.
0: Takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
1: Ono se jo, to zkuste něco.
0: Ono se to vystříbří.
1: Zkuste něco jinýho.
0: Takže bychom...
1: co tam ještě máme?
0: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažní pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, tohle.
0: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
1: Papoušek tažný.
0: No, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
1: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
0: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napíšte to hned.
0: Píšu papouš.
1: No.
0: Safra. Nebejte se. Nebejte se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
1: Bez eku, papouš?
0: No, pepouš.
1: Ale jako, prosím vás.
0: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
0: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
1: No, hudeč. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no, víte? No. Vy nemáte nároštěný takový noviny doma, že jo?
0: A víte, že má?
1: Jo?
0: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No, to co, nemůže být všude špatně.
0: O čem je to hned nenapadlo? Tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás.
0: Ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
1: Na to může naletět nějaký idiot.
0: Jo. To, kdo, co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
0: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
0: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já, člověk.
2: Rádio Jih Cymbálka.
3: Františku, co jsi mi to udělal? takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chci aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
4: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
3: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd. No jo.
4: Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
3: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
4: Kolik vám visel?
3: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
4: Já ho znám jenom od oka.
3: Jo, tak, jako od vidění.
4: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
3: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
4: Ne?
3: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
4: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
3: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
4: No, tak tu tam má pořád, víte.
3: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
4: Spolehněte
3: děkuju,
4: se.
3: No.
4: No a právě proto jsem taky tady, já dobrá. To nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všetičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
3: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
4: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
3: A co s ní jako budete dělat?
4: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
3: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
4: Ale ne, auto.
3: Cože?
4: Auto.
3: Auto?
4: No.
3: Auto?
4: Ano.
3: No to já snad nepřežiju.
4: No také, tím by se to velice usnadnilo.
5: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohleto poslední rozloučení s panem Františkem?
3: Jo, tady leží, no.
4: Pane bože!
3: A vy jste kdo?
5: Já jsem Levoboček.
4: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
3: Jo, a co? Jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
5: Levoboček!
4: Pane bože!
3: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
4: No
3: a takhle mi ho Fandu oplakává.
4: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
3: Že by příbuznej.
4: Přihořívá.
5: Tatínku!
4: Hoří!
3: Ten konec.
4: A já myslel, že dělá chyby jenom škarta.
3: No ne, tak on se... Dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
5: Ne jednou, 3krát.
3: Jak 3krát?
5: Já mám ještě 2 sestřičky.
3: Ne.
5: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
3: Ale ne.
5: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
3: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A je
6: jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny, že to on nikdy nebyl v Japonsku.
7: To jsou jeny. Geny, ty má každej, ty měli Franta.
6: Jo, no. A kde teda jsou?
7: To já nevím.
6: No. Ježišmarja, že on je ten síčák taky prohrál v kartách.
5: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
4: Če, vydrž, já to zařídím. Paninko,
6: ano.
4: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
6: Já jsem Marie.
7: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
6: No, co si to dovolujete?
8: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
6: Vy jste znala našeho fandu.
8: Znala je málo. Byl to nejlepší milenec v mém životě.
6: Cože? Vy jste...
8: Jeho tajná milenka.
6: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
5: Já jsem Livoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
6: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
8: No dovolte? V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
7: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
8: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
6: Ježiš, kytku.
8: Jak ten uměl být pozorný?
5: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
6: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
8: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli, tajfun.
6: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklo ani nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata,
1: si ona nebude dovolovat.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbe nějaký papírek, co? Po Fandovi, vem to domů.
1: Jo, to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna. Ho taky zázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak.
3: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. Ježišmarja. Ježišmarja.
0: Ale rozstrány ti to nikde nevemou.
1: Nevemou. Já chci šňůru. Já chci za Fandou. Fanda.
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
1: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No, no a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
4: Kapitola druhá. Bojový výcvik. Velitel první roty, brunátný poručík Hamáček, řval jako tur, ale nijak zvlášť ho to netěšilo. Neboť materiál, na který s netajeným odporem zíral, patřil podle jeho názoru částečně do špitálu, částečně do kriminálu. Jak z tohohle udělat vojáky, ptal se sám sebe a znechuceně sledoval nemotorné pohyby vyděšených vojáčků. Točili se na všechny strany, bojácně mhouřice oči, jako by se obávali, že vřeštící svobodníci začnou fackovat. Prvo, čelem za... Pištěl svobodník Halík, který cvičil to nejznamenitější družstvo. Exemplářem číslo 1 tady byl vojín Čilpan. Hubený, slepý jako patrona, s jednou nohou kratší a dočista slabomyslný. Na vojnu ho vzali proto, že jeho otec byl známý kapitalista a syn musel být potrestán za vydřidužství svého otce. Vojín Čilpan absolutně nic nechápal, pouze výjeleně zíral do neznáma a občas zahýkal zhluk samohlásek či souhlásek, v níž se nikdo nevyznal. I další členové Halíkova družstva stáli za to. Zavilý kula Kvata, vážící 135 kg, doktor práv Macháček, trpící chronickým nezájmem o cokoliv, nahluchlý inženýr Vampera, zloděj automobilu Cimmel, akademický malíř Vločka, vojín Služka, trpící paroucnicí, asistent režie Kefalín a redaktor Rudé Vatry Jasánek, který byl právě propuštěn z ošetřovny. Jeden po druhém se hlaste! Vata, zachrochtal kulak Nevrle. Vata! Vykřikl Halík posměšně, a to má stačit? Generál Vata, nebo poručík Vata, on si řekne Vata. Tak se opravte, chlape.
5: Josef Vata, řekl klidně kulak.
4: Další, zahulákal svobodník. Ukažte mu, jak se má vojín správně hlásit, třeba vy. Poslušně hlásím,
5: Že jsem Vojín Kefalín, řekl asistent režie. Jaké poslušně hlásím? Nadskakoval frajter. Narukoval jste do Lidové demokratické armády, rozumíte? Jestli nerozumíte, tak vám udělám takovou vojnu, že budete plakat jako v krematoriu. Švejku jeden, další bude to? Zašivelil Vojín Čilpan. Cože? Bujíkak? Pravil syn kapitalisty, mžoure je krátkozrakým očima. Pak se vysmrkal a sedl si na zem. Co si to dovolujete, vřískal svobodník. Kdo vám to dovolil? Asi ho bolí noha, řekl doktor Macháček a hleděl kamsi vzhůru k zamračenému nebi. Mají o dobrých 10 čísel kratší, přidal se Vata. Nikdo není zvědav na vaše úsudky, osobil se na ně Halík. Vy si moc dovolujete, protože si myslíte, že jste ještě v civilu, ale já vám ukážu, co je to kázeň. Čilpan, staňte! Kdybyste to udělal v boji, nechal bych vás zastřelit. Udělal slabomyslný Vojín a seděl dále. Je blbé, konstatoval zloděj Ciml. Jestli vydrží, tak ho povýšej. Vy si gratulujte, že ještě nemáte po přísaze. Za tahle slova bych vám napařil prokurátora. Rok byste seděl, rozumíte, rok? Cimr se usmál, neboť měl za sebou 7 let na pankráci. A nedomníval se, že už se tam nikdy nevrátí. Soudru svobodníků, ozval se Vojín Jasánek. My všichni jsme narokovali proto, abychom splnili svou nejčistější povinnost. Avšak myslím, že nepostupujete správně. Tožte hovo, kritizujte si svoji babičkovi číslo a nevelitele. To je rozvracení bojové morálky, člověče. V boji bych vás nechal odstřelit. Vám se musím pořádně podívat na zoubek, rozumíte? V tom klesl k zemi Vojín Služka. Jeho nohy ruce se prudce pohybovaly, u úst se mu objevila pěna. Všichni stůli, jen Vojín Čilpan se rozesmál. Velice se mu to líbilo. Záchvat Vojína Služky zaujal i okolní družstva. Vše přestalo cvičit a seběhlo se kolem klasického případu padoucnice. Co je? Zahřímal poručík Hamáček. Je tady snad nějaké divadlo? Velitelé družstev budou pokračovat v bojovém výcviku. Nevelkovat, křičel svobodník Halík. Vojín Vata odnese nemocného na ošetřovnu. Ostatní pozor a hlásit se. Říkal jste něco, zeptal se velice slušně nahluchlý inženýr Vampera. Já totiž špatně slyším. Svobodník Halík vytřeštil oči, zamával rukama a vydal ze sebe zvuk, který se nápadně podobal samomluvě Vojína Čilpana. Bojový výcvik pokračoval podle předem stanoveného programu. 6 hodin ráno byl budíček. Dozorce pískal na píšťalku a hned na to se rozeřovali svobodníci. Padám z té postele, jedu. Pro většinu bažantů však nebyl jejich požadavek tak snadno proveditelný. Kulhavci jen s největší námou slézali z kavalců, krátkozrací si to šněrovali místo ke dveřím k oknům, kde jim zachraňovali život kulaci a diverzanti, zatímco nemocní s močovým měchýřem přemítali, jak zdůvodnit rozběsněným frajtrům promočený slavník. Hejbám se, jedu. Padám na rozsvíčku tryskem behom. Bohajo, padám! Na nádvoří probíhala rozcvička, již se zúčastnili všichni, kterým se nepodařilo ukrýt se na záchodech nebo v temných koutech starého zámku. Za úplnou šera, v dešti nebo mrazi ve větru, mávali spoře odění nováčci rukama, kopali nohama do výše, kroutili trupem a proklínali zlořečený osud, jehož záslou se odstýl zelené hoře. Po rozcvičce přišel na řadu raný úklid. Člověče, tohle je uslal na postel. To musí zařezávat, jasný? Ukažte mi řeben, chlape. Co ty chluby? Podlou pořádně vyšurovat, víc vody, ještě vodu. Kde je Vojín Vata? Na zách...
4: Na záchodě? Já ho naučím, lajdák jedno. Má prach na kufru a jde si na záchod. Na frontě bych ho nechal odstřelit. Nástup na snídaní. Neslyšeli jste? Nástup na snídaní. Jedu. Padám z těch schodů, bohajo. Má vás tam za donec zubek, já sám? Fronta bažantu třímá v natažených pravicích ešusy. Každý dostal na bělačku černé brindy, chleba a kus špeku. Spus se a načumím. Pohyb, za chvíli je nástup do zaměstnání. Tak se hned teleno chodí, se navoňané v automatu a šaty. Já vás protáhnu, chlapi, že z toho budete fialový. Soudru svobodníku Vojnfrídu Vondlel. Donést na ošetřovnu a neflákat se, ať jste za 5 minut zpátky. Vojn Paloušek se pomočil. Co nejedno, netrefíte na záchod? Já, oni mě tam nechtěli pustit, protože uklízeli a potom mi nástup. Nevymlouvejte se, udělal jste to schválně, abyste snížil bojeschopnost jednotky. Na frontě bych vás nechal odstřelit. Soudru svobodníku, dovolte mi s vámi promluvit. Vojna Čurdu volí jatra. Proč mi to neřekne Vojn Čurda sám? On se vás bojí. Protože je to simulant, pojďte sem Čurda. Udělejte 10 dřebů. Bašta, ještě vás něco bolí? No proto já vás naučím, co je to plnit vojenské povinnosti. Nástup do zaměstnání, levá a zpívat. My máme svoje ptáky z ocele, lítáme na svých ptácích veselé. Hej, sokové oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele. Vysoko ve oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele.
6: Rádio Jich Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Bohdalová. No, Bohdalová Jiřina. Co? Já vám nerozumím. Co?
1: No, vy zprostáku.
0: Když se moderní dívka vdá, těžko by asi její domácnost fungovala bez telefonu. Haló, dobrý den, to je Pramen. Prosím vás, máte mák? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte švestky? Jo, děkuji, ano. Dobrý den, prosím vás, máte tvaroh? Máte, když tak to já si přijdu, děkuji, ano. Mami, prosím tebe, máš odpoledne čas?
1: Tak přijď, jo.
0: Venoušku, tady Vlasta, tak večer budeš mít čveskový knedlíky. Jedna dívka, zaměstnaná léta v meziměstské centrále, vařila druhý den po svatbě vajíčka na měko. V rozrušení zdvihla pokličku a pravila do hrnce: Halo, 3 minuty, vaříte se dál? Ale to už, jak si patří, do oblasti anekdot. Stejně jako příběh o uklízečce, která uklízejíc v jistém úřadě po malířích zvedla tam telefon a pravila: Tady dneska nikdo není, tady se dneska pracuje. No ale dejme tomu, že voláte do jiného úřadu a číslo příslušného referenta je permanentně obsazeno. Ovšem není vyloučeno, že onen referent má doma hodnou ženu a zatímco vy si rvete vlasy, on poslouchá toto. Ty, Karle, já ti volám, oni nám to uhlí nevezou. No, že nám nevezou to uhlí, víš? A říkali určitě do 11 hodin. A před chvíli byli u vomáčku a zase odjeli, tak já ti nevím, co mám dělat. No, jestli tam nemám zavolat, nebo jestli mám bejt doma, nebo jestli tam mám dojít, já ti nevím. Ty, Karlí, ale nejlepší by bylo, kdybys mohl přijít domů. Je, počkej, Karlí, teď něco jede, tak já se podívám, jestli to není to auto s tím uhlím, jo? Tak počkej, Karlí. Ty, Karle, tak to bylo auto s uhlím, no. Ale jeli ti furt pryč okolo nás, no. A jak jsem ti koukala, tak ti to bylo moc pěkný uhlí, no. Jsem na ně měla zavolat, veď? A já tě nevím. Oni by mě snad ani neslyšeli. A když to taky vezou jiným, veď, no. Ty, Karlí, a nemohl bys přijít domů? Jo. No jo, ty nemůžeš, veď, no jo. Tak když nemůžeš, to teda nepřijdeš, vy? No jo, no. Ty, Karlí, počkej, teď někdo zvoní, tak já se jdu podívat, kdo to je. Tak počkej chvíli u telefonu ještě, jo? Ty, Karlí, tak to byla listonoška, víš, a přinesla účet za telefon. Tak já se ti jdu zeptat, jestli to mám zaplatit hned, nebo až... Co? No, aby jsme měli na to uhlí, kdyby přijeli, víš? Co? Jo, kolik to dělá? Ježiš, a víš, že tě nevím. Tak já se jdu podívat, Karlí. Tak počkej ještě chvíli u telefonu, jo, Karlí, počkej. Ty, Karlí, 80 korun. No, a člověk neví za co, veď. No. Tak pá, Karlí, já ti zase za chvíli zavolám. Tak pá, Karlí, pá.
2: No, je to marné. Žena v domácnosti nikdy nezíská onen suverénní styl, s jakým telefonují ženy, zaměstnané v bezprostředním styku s telefonním aparátem.
0: Jo, soudruha Lípu, prosím. Ty, hele, Franto, já tady dneska budu muset zůstat do 7, máme školení CO, tak musíš skočit pro Janíčka do školky. Cože máš? Jo, taky CO. No tak CO budeme dělat. Hele, víš co, zavolej Kloupáčkovům a Tiníčka vyzvedne Máňa, ať ho dá zatím ke Karáskovům, to má na cestě. Ty se stavíš u Karásku, vyzvedneš Jiníčka a ohřeješ mu párek. Ale Franto, jestli bude u Karásku zase víc dětí, tak dávej bacha, už si Jiníčka dlouho neviděl. Hele, kdyby nechtěl párek, tak to není Jiníček, tak tě Bůh.

0: Ano, Zoro, kontrolno.
1: Tak jedete nebo nejedete?
0: Jím, ne,
1: to vidím.
0: Hodíš, jedu, samozřejmě, já jím, jo.
1: No.
0: Já pojedu.
1: Jo.
0: Já jsem tady byl dřív, tak jsem si ještě dal, jo, spaghetti a la pomodoro, bel paese, to je sýr, ano, Chianti, Rufino, Stravecchio, jo. No, dostanu to ve slovanském domě.
1: No, ale já bych s vámi strašně potřebovala mluvit, víte.
0: Tak mluvte.
2: Signorina.
0: No, ona potřebuje mluvit se mnou, ne s váma.
1: Ne s váma, já
0: nevím. Bene, bene, omluvě jenom italsky.
1: Aha.
0: Signorina non mangiare.
1: Signorina non mangiare, tak signorina vi mangiare, že jo, ale vzhledem k tomu, že čas... Jsou peníze, tak nemá čas. Co to pijete? Můžu?
0: Chianti, 13 let starý.
1: Dobrý, dobrý. Kolik?
0: 13 let.
1: Ne, myslím, kolik.
0: Jo, quanto costa?
1: Quanto costa, no.
0: 15 let, myslím.
1: 15?
0: Jo, lio tedy, lio.
1: No, můžete se pomát.
0: Jak to?
1: I za to jsou dva svetry.
0: Mě na špagety svetry nechutná, víte?
1: Je to možný? 1500 lir, tak on má doma výbornou traky za 11,50 a tady utrácí svetry. Vy z vás aspoň to víno nevyvanulo, abyste mohl přijet domů a rýchnout na rodinu a říct, tady máte suvenýr z Nápole. Pustáky už jsou stejně z módy, jo. No, ale co, já se rozčiluju, no. To je nakonec vaše věc, jo, ale já bych strašně ráda, kdybyste konečně, prosím vás, už dopapal.
0: No, ona je to práce s těma špagetami.
1: Ono je totiž o důležitou věc, víte?
0: Co pak?
1: Já jsem sledovaná. Je venku.
0: Venku?
1: Jo, já si tomu pomeranč můžu? Já no. Co jsem tady taky jim jenom ty čabajky z domova, že jo. No, tak, abych vám to... vám to vysvětlila, no. Jo? Sleduje mě muž. Ital, pochopitelně, jo. Že jo? Hele, já vám to ukážu. Takhle jdu já, úplně normální, jo? Takhle, jo? Jo? A takhle jde on. Hele, takhle jde on. Jo? Takhle, jo?
0: Naschledanou.
1: No počkejte, já jsem vám to chtěla ukázat, já to pochopitelně nemůžu ukázat tak dobře, protože
0: ano, on ano, já tomu mnou, rozumím, že, já tomu rozumím.
1: Kouká po mně, jo? A proč myslíte, že po mně kouká?
0: No, pravděpodobně, aby vás nestratil z očí, když vás sleduje, jste říkala.
1: No jo, to taky, ovšem já mám strach, víte, já už nemám tu vůli jako dřív. Já nevím, čím to je, ale Italové po mně strašně jdou, jak jsou drzí, já bych skoro řekla, že Italové po mně šíl. Ježíši Kriste, to je ovšem taky krásný člověk, ten šíl. Abych vám to teda dovyprávěla, jo?
0: Jo, můžeme jít pomalu, já si jenom vemu kusíček, arrivederci.
1: Jo, arrivederci.
0: Gracie.
1: Arrivederci.
0: No, ještě
1: mi chtěla něco říct. No ano, tak, první den v Neapoli, jo, jedu autobusem,
0: jo. Jo,
1: a koukám do... Položte si ten kufr, ono to bude další, jo? Tak, koukám do novin, jo, a vedle mě takový snědý pešák,
0: jo.
1: A čte mi přes rameno, jo? Přes tohle. Ale ne takhle, on čet takhle.
0: A, no samozřejmě.
1: No. A tak já vystoupím, jdu k hotelu, že jo, a do hotelu, a on vám za mnou furt, až k mému pokoji, jo. A že prý by chtěl jít jako se mnou, že bych si chtěl ty moje noviny v klidu dočíst. Tak já jsem nevěděla, co mám dělat, že jo, no tak jsem zavolala vrátního, jo. Ten ho vyhodil, víte, ovšem chtěl jít se mnou do pokoje, aby prý se přesvědčil, jestli je všechno v pořádku, jo? Známe to. Tak jsem zavolala hoteliéra. Ten ho poslal pryč, ovšem prohlásil, že bude bdít u mýho lůžka až do rána, abych prý se nebála, jo? Víte, já vím, o co mu šlo. Moc dobře takhle.
0: O co?
1: Ale no tak, moc sama.
0: No ne, no tak, když to víte, tak mi to můžete říct.
1: Tak, jo, no.
0: No, o co?
1: Ježišmarja, je to možný? No, vy hold nejste Ital, že?
0: Já hlavně porád nevím, kdo vás sleduje, jestli ten vrátnej, nebo ten hotelier, nebo snad Mastrojány, nebo kdo.
1: Chcete se divit, ale jenom sluha z mýho hotelu.
0: No co bych se divil, to vy jste si prostě vybrala hotel plný rozpustilců, no.
1: Tam je. Ne, nekoukejte se tam. To je pěkný člověk. A Má krásný zuby. Možná, já jsem se na něj trošičku usmála, když mi pomáhal s kufrem z výtahu, jo? On se kouknul jako tak nějak, jako tázavě, víte? A pustí se za mnou, jak plavec za sirénou. Jak náměsíčné jde za mnou přes pole Neapole. Přes půl Neapole.
0: Hele, hele, hele. Ten u toho kiosku, ten malej s těma křivejma nohama.
1: No tak s křivejma nohama, ale sluší mu, že?
0: Jo, lepší. Malej,
1: to se taky říct nedá přece.
0: Tak já neříkám, že je podměrečnej přímo, že ano? Že... Helejte, víte co? On opravdu kouká. Počkejte u těch kufrů, jo? A já to s ním vyřídím, jo?
1: Prosím vás, ale nebuďte na něj hrubý. Je to ještě chlapec.
0: No jistě, že... no, já taky, tak si budem rozumět, že ano?
1: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli, málem si mi popletla hlavu.
0: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufříček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
1: Prosím vás, a co ten chlapec, řekl jste mu?
0: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
1: Maria, jak to přijal?
0: Správně, abych zapomněl, úplně mám u vás 300 lir. A přijali ochotně, no samozřejmě.
1: Jak to, ale vršel jako...
0: Jo, počkejte, já se vám to, podívejte se, Jezinko, no. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
1: No, usmála.
0: Usmála. Tak to... S takovým jako příslibem, jo?
1: Ale
0: no, usmála jste
1: se. Jsem se, no.
0: No, a on čekal pořád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu, srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenkáři

Babil in misera. Frýzer dovede se nobl chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje.

0: si zvoleje.
1: Zvoleje?
0: Na barví ti z lásky tvář tím lásky.
1: Jak to dneska v módě je?
2: Poznamenejte si, tajemníku, především snížit výdaje. Oni, naši páni herci, jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
3: Já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
2: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnicím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
3: Ano, prosím, znamenám si, vážený pan řediteli, ještě něco?
2: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
3: Kus.
2: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
3: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
2: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
4: Lili. Co má?
5: Lilian Tvarohová.
4: Já jsem tady.
2: Vítám vás. Vítám vás, nejsrdečněji. Můžete si klidně vzít brejnat, mě to nevadí.
5: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
2: Co?
5: Jedno mínus.
2: A tak. A to dovolíte. Dovolíte, abych...
5: Já vám dovolím všechno.
2: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
5: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
2: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím, jen si podložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že? Nože, jak pak je s vámi? Stále svobodná?
5: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla probdat z veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
2: Nebyl to ten pravý?
5: Ne, dost bohatý.
2: Nože, stejčno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
5: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
2: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
5: Ne, u nás jsem nehrála.
2: Tedy u nich?
5: Jo, u nich jsem hrála.
2: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte.
5: Biliár. Jo, no to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Měl tágařství.
2: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
5: Ano, ano, prosím, prosím.
2: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
5: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
2: Vy sama?
5: Sama. Je to o vášni. Víte, co ty myslíš, ne?
2: Ano.

0: snažím se vzpomenout. No. Tak prosím.
1: Já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl.
0: Víte, no nevadí, tak to necháme na Inzi.
1: Ne. Já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší.
0: Nesnažím se.
1: Tak jsme v lese.
0: Prosím
1: vás. No, jsme v lese. No, a tu kos šibalsky pípne. Dáme žlůva. Ej, žlůvne. Žlův. Je tam. Cítíte to?
2: Co?
0: Nevějte tomu, prosím.
1: Sedí kdo?
0: Budík.
1: Tam sedím já.
0: Tak vy.
1: A jen tak v košilce.
0: Abyste se nám nenastydla.
1: Já jsem utekla z ústavu. Internátu, dívčího. Já na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partnera, říká: slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
2: jo.
1: Jen se takhle koukám,
2: jo, jo.
1: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvabtý role. Očima.
0: No, snažím se to pochopit, no ale nevím, pokračujte.
1: Tak to, zase klidí ten partner, chvíle pauzy, jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase
0: takhle. To je milovní, to bychom potřebovali.
1: Já zase takhle, jo, nic neříkám, zase mám prýma výraz a myslím si, hergot chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. Zase jenom očima. Já furt mlčím,
0: a řekněte mi vůbec nic?
1: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecaný. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je.
0: No. Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Marišu. Nemohli bychom tak být trochu hopem?
1: Ale jo, pane, že já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Ovšem, já nemůžu od toho krásného partnera. Ten má tu vrchol svý role. No, on se měte se... On takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově, jako... Kokr Španěl na bažanka. Víte, teď je takhle a říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se do hrdů. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
0: Co je?
1: Tam je jako hráz, víte. Tamhle jo, kde se vzal, tu se vzal.
0: Hajnej.
1: Ale ne, nechte mě, hajnej, tam jde takovej jako chuligán. Špinavej. Odporný chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. To je lehká role. On jsme jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? Takhle popadne. Ty budeš svádět holky z internátu a nabízet jim nevklíčením cukrátka. vyvážel, chápe? Vy jste se vžil, ovšem. Ale... No a ty tady ten partner, takhle znovu říká, ty budeš svádět i tu tam nezkušenou dívčinu, jo?
2: Uchlidni se, tady pan ředitel, když vidí mladou holku, tak neví, co se s ním děje. Co, blbnete? Ne, to stačí. Člověči, co by mě, vemte papír, hoďte ho do mašiny a pište.
1: Ale pane ředitel, to není konec ještě.
2: Ne, mě to stačí. Pište, návrh smlouvy o angažmá.
1: Ježišmarja. Karel, už by mě, pane řidiči, chcete angažovat, jen tak?
2: Ne, vás nikdy, no jo. Vy si klidně mečte dál, no jo, ale toho vašeho partnera, milovníka, beru ho rodiny, potřebuju Francka, máme ho!
3: Karle, jak jsi to? A kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!

0: Alfrede?
1: Alfrede,
0: mně se stalo něco strašného.
2: No to je strašné.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
2: A co, žlučník zase jsi měl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
2: Co?
0: No.
2: A kolik?
0: 200.
2: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
2: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
2: Proč do tašky?
0: No, co proč? No, tak to dělám vždycky tak.
2: No, pak se ho všem není už.
0: Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
2: Asi.
0: Asi, no.
2: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
2: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věstě jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe.
2: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo, že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
2: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
2: No, to bych se vám někde stopky vrátili, víc, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
2: V čem?
0: Co v čem?
2: V naivnosti. No, no tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
2: No to je ti málo, ztratila 200,
0: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... Hele, kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
2: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
2: No.
0: Za noha.
2: No to,
0: no to bys ovšem takhle nevyváděl, víš?
2: No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha, víš?
2: Ne, no ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je vtipný.
2: Kdyby si zlomila nohu, tak jednak vytírali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč.
0: No,
2: to je ten rozdíl mezi tou portmonkou.
0: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
2: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
2: To já neříkám.
0: No, tak.
2: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale posluš si,
0: no,
2: já jsem
0: zvědav. Tak ono by se nemuselo chodit
2: tak
0: daleko,
2: že? No prosím, například.
0: No například?
2: No například?
0: Například před týdnem se nechal v restauraci zapalovat.
2: Naštěstí tvůj.
0: Z prosáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
2: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky včuru, ti povídám.
0: Pokavaj si pamatuju, tak včera se nechal na ulici stát auták.
2: Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš?
0: Ovšem nezamčenej.
2: No, je. Teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii. No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe koukám.
0: To snad stačí, ne?
2: Co?
0: Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným dvou stovkám žve!
2: Co?
0: Žve!
2: Ono se tady žve.
0: Žve.
2: Tady se žve?
0: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvat! A kvůli mizerným dvěma stovkám říkáš?
0: No to jsem neřekla!
2: Ty jsi řekla mizerný dvě stovky!
0: Mizerný jsem neřekla!
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to!
0: Neřekla!
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Vidíš, dvěma stovkama dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za dvě stovky na, v jakékoliv velikosti a pít mě v prýhlavu, čičo.
0: Fajn, tak aby si mi ty dvě stovky nevyčítal, aby si o ten zbyt, mám on zbytečný, nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej.
2: Co chceš dělat?
0: Počkej, to budeš koukat.
2: Počkej, nebo ty jste ten nábytek, někdo se zničí.
0: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
2: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
0: No to, to je náramek od mojí maminky.
2: To je od tvojí maminky, ale tady co by maminka řekla, že jste náramek. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
0: Klidně ho.
2: Je to však.
0: Je to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
2: Prosím.
0: Klidně ho střelím.
2: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
0: Ježišmarja, kde je ten
2: náramek? Takže my bychom stradili snad i ten náramek, že jo?
0: No, jsem teda tady,
2: no, tak mě ho ukaž.
0: No tak mě ho ukaž.
2: To jsem teda
0: měl. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
2: Jaká portmonka?
0: No jaká portmonka, no portmonka, no. No, no. A v ní jsou ty dvě stopky, takže... Takže já jsem vlastně měla celou tu dobu co portmoku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
2: No to vidím.
0: No.
2: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmoku, tohle to v tomhle tomu, ty o tom vůbec nevíš.
0: No. Takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
2: Co?
0: Co?
2: Co jsi to řekl?
0: Nic.
2: Že se nic nestalo?
0: No tak to.
2: A to, že mi z toho odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk!

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného? Nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím,
0: ne. Ne, budeš. Já totiž... Já...
1: Co je ti? Proč pláčeš? Proč jsem, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos. Nebo ukous.
0: Já buchu.
1: No teď já nevím zase nic, já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmonku i s penězma.
1: Vy tomu pláčeš. Portmonku i s penězma, no. To jsi tam měla jistě pár drobnej, víť? No.
0: To právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: No, prosím, 120. Korun si vlít, přičem si dáváš peníze, no. Co se dá dělat, to se může stát každému.
0: Ty jsi tak hodný, Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč, říkám, to se může stát každému. Dobrý šastr.
0: No, to bylo 200. No, jezdě, půjduku.
1: Počkej.
0: Jezdě.
1: Agresivně, anebo? No tak 200 korun, to jsou peníze, ale... Jak se říká, život dal, život vzal, horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že
1: no.
0: Alfrede, mě to stydět strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulej týden najít občanský průkaz. No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohleto.
0: Nezamčený,
1: no víš, co by to bylo, bratru 40 tisíc, takže 200 korun proti tomu. Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 korun? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá plná.
1: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš.
0: Ale já tě znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že... Prosím tě, co pak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak seš tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No prosím.
0: Totiž budeš mít před očima pořád ty mizerný 200. Já to poznám. A já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já?
1: No jistě, no kdo já? Ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co?
2: Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě pusinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
2: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
2: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jak jsi velkorysej grant, abych já si připadala, jo, jako socioparazit.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
1: Tak já jsem říkal, abys mluvil. Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všechno všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, na co?
1: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít, sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co z toho bude mít, to už jen nevím.
0: Já taky jedu. Než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život. Že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
1: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já tady můžu zůstat.
1: Nebo, Miško. Nebo, podívej se, co jsem našel.
0: Ježiš, to není.
1: Pod kostem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfred, tak. No tak.
1: Ale to je go. Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratí 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
1: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden... Primitive!

Můj táta byl slavnej řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej, ani s údou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: zářiště, ty jsi tomu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. Je možný. Já se radši zeptám. Hned se to dozvím. Tak, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. A, jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemá. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. No tak to už mi nepomůžeš, to ne. Já mám nápad, my půjdeme na Játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
0: Šampus ne. Jsem chtěla malovat. A oni povídali.
1: Tak
0: jsem
1: to přemýšla. Tak to ty mě. Víč? No. Žádný Játýrka. Žádný. No tohle snad není.
0: No to je nemožný.
1: Tohle snad není možný.
0: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky? Tady, kytičky tvoje, kytičky. Já jsem zalejvala denně. Tady.
1: Ty jsi zalejvala vermutem?
0: No dovol, jak byste tam...
1: Já z toho cítím
0: vermut.
1: Tyhle chodí se vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kapku, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to...
1: Co je tohleto?
0: No co by to byla pánev?
1: A možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady
0: dělala? Já jsem
1: chtěla
0: původně asi dělat
1: hlupatý knedlíky. A co ty flašky tady na sebe? Co je to flašek? Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a řekli jsou na zálohu. Potom mi vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
1: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
0: Ne, to byly ještě plný, kamer. To byly plný.
1: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říkáš, že? Když já vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já tam neupím vázních. Pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš? Jestli nemáš každý z té hospodské strany žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
0: Jo?
1: Mohl jsem. Dotla jsem tak starý, že bych nemohl.
0: Ale ne, Karlí.
1: Tam před spodu vydlela krásná operní pěvkyně.
0: Jo.
1: To ona teda ztratila už hlas, ale figurem zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já báhno.
0: Malinko.
1: Ježiši, Maria Myšle.
0: Jaký Myšle?
1: Žádný Myšle. Ale moje šandy zapršený v šunkoflech. Co to má znamenat tohleto?
0: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
1: A právě proto Protože šunkoflety se pečou, pečou, pečou, pečou. Jakýho couru starý měl, který ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama, vnůvky.
2: No to bylo, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidět čárku po čárce.
1: Tady žádný čárky nevidím.
3: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všichni umazaný.
1: To je, co děláme si tím, co jsi umazávala ty čárky?
3: To ti klidně můžu říct.
1: A to mě řekni, to mě zajímá.
3: To ti řeknu, a to mě zajímá. Tak,
1: Sáňa!
3: No, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
1: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
3: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrl ten. No jo, si ho pořád.
0: Ale prosím tebe.
3: Foxteriér.
1: No a co má být?
3: Mě tě málo.
1: Komediánský
3: pejsáliček to byl. No a potom přišli holky.
0: Pardon, dělej si pohodličko.
1: Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít tom Herbertu někde.
3: Nožičky.
1: Člověk jenom vítáhne pak z bajáku.
3: Skoro na svém místě.
1: Kdyby to zůstala svojí tak, jak to měl, tak to jde tam tady.
3: Takhle, druhou nožičku.
1: Dej mi pokoj, prosím.
3: A pak, co? Co je zase?
4: Moment.
1: Je. Pravý. Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkoli skoro od třeba šlapal. Takže to byly holky.
3: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozická je taková malinkatá.
1: Já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil od 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
3: Nejdřív zeštím noha. A já ti to řeknu všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
1: Svátek, kolik jí bylo?
2: Taníře. Povídám, svátek.
1: No, pardon, svátek, já už tě ani neposlím. Počkej, svátek?
3: No, svátek.
1: Svatá Anna, hladnost rána, no, to se říká v červenci. A je prosinec.
3: Víš, já jsem říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
1: No, tak vidíš.
3: A Věra Vošmicová, já tam holky. Prosím vás, holky, já to tady mám uklízení. Já to tady
1: nepovídej, to tady ani nepovídej. Nesuč, aby mě to... Tohle... Kolik já jsem ti říkal, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu?
3: No.
1: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád uprašuju ty tvý tyhle ty, aby se dala tyhle ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, vy se říkali, nečekaj, to nechtěl říct. Denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudy jedný a tím, já jsem to
2: zvukal. Ale jak se to těžko odříká, tak vám navštěvat. Já to neumím.
1: Protože tě každý utáhne navaženou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
2: To ne. Tě
1: žufaším vstupuju a všecko. Tohle to já, pitomec.
3: Tomek,
1: já vládní. Nic neužil. Jenom ty procedury. Mě už bylo zle z toho bahna. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Pátka zabedněna. Jsme se rozptilovali dámu.
3: No,
1: to jsem z toho, to jsou lázně.
3: Vlastně. S jakou dámou?
1: Na šachovnici.
3: No jen to... Tak podívej se. Co jsme si, to jsme si, jo? Ty jsi se po večerech rozptiloval s dámou, já jsem zase hodně stačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyjmeš.
1: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že to... To rozumíte mi. Cvíkr.
3: No co by to bylo? Cvíkr.
1: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
3: To není tvůj?
1: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvíkr?
3: Oh, teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zeslá zrak. Koukám.
1: Rolinko. Hele, nasad si ten cvíkr.
3: Že to já odnosím pořád, který bych...
1: Obráceně.
3: Ale vidím i tak...
1: Nasad ti cvíka. Tady mi někde.
3: Koby se ne?
1: Bez přípravy, nepřemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkem a čteme. Raz, dva, jedeme.
0: Tupy, tupy, houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelínku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál.
1: A ještě kouze.
0: A povídá, Tomane, Tomane, snad se ti nic nestane.
1: Stačí. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší. Agáta Christy. Tak tohle to je konec. Ty si mi budeš učit dělat pitomce na to všecko, ty myslíš, že jsem puchý, že jsem nadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Agátu Christy od našeho klasíka milovaného.
2: Tak to vidíš, jak mě slábne zrak já už.
1: Tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věcí, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
2: Karli, tohle to mi nemůžeš udělat, Karli.
1: Mě neříkej,
2: já jsem teď tak bezmocná, v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
0: Ježišmarja, já už ani neslyším, rozsvěť.
1: Takže ty si z toho ještě můžeš dělat legraci, tě ještě z tohohle všeho můžeš dělat prašku. Tak to teda ne, to teda ne. Já hlava skupová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
2: Nebral, říkal, jo.
1: Ty zase nic neměli. Furt rozestavěný barák, pak se ještě zjistil, že to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, tak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
2: Prosím tebe, když jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt tu redukční dietu.
1: Co máš společného? Duševní dietou.
2: Taky špatně stvá.
1: Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
0: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
1: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
0: To já jsem hlavně řekla, to si řekl ty, to si řekl.
1: Já ti něco povím. Ať už je to jak chce, mě všecky ženský můžou být ukradené.
0: Správně.
1: I Melanie Babická mě může být ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne, Julinka ne.
0: Jaká Julinka?
1: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Mbe, jako ty slepice, takový ty čiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre. Báno je báno. Pane inženýr, u mě připadáte na to sousoší. Bijuje z kance. Zářený.
0: Zářený. A který ho asi z nich myslela?
1: Koba.
2: Je. To je už tak nespravedlivý. Protože já tady sedím. Píšu celý ty dny.
0: Už mi to ty nepochopíš, páči. Já pracuju.
1: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím. A to nepochopím, protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úškovku, já jsem takhle chudý a pak, že to nepochopím, tady to ty šmárání. To nemůžu pochopit, to, co já nepochopím. Zítra večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já. Zítra nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je?
0: Kdo to psal?
1: To mě právě zajímalo, kdo to psal. No. Buď tak na, vezmi si ty svý tlustý brejničky a podívej se.
0: Já nevím.
1: Kdo pak to asi tak psal, když je to tvoje písmo?
0: Já.
2: Ano, já. Já?
0: Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
1: Ale konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
0: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až...
1: Jen si jdi k tatínkovi, tak. Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
0: Sama, ano.
1: Ty mě posíláš tatínkovi?
0: Mimo tatínkovi?
1: Mimo tatínkovi. Ok, že už je 14 dní mimo pravu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
2: Mě nedojmeš, vem si svý saky.
0: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandnerku a kružítko.
1: A co ta tatínková historická skříň?
0: Historická, jo. To si klidně můžeš vzít u tatínkovu skříň.
1: Neurážím.
0: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
1: Jo,
0: nějaký červotoč.
1: Dobrý den. Co se tam dělá? Ty naši skříni.
4: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
1: Co říkáme?
4: Aluminiový klíček, vypad mi.
1: Hliníkový klíček?
4: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
1: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
4: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně teplejc, nashledanou.
1: Rozumíš tomu? co už dneska si ty lidi nedovolej víc.
0: No, my bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a úplně cizí člověk, neznámej, by nám býval málem vykrat skřídlo. To a smrkaj,

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: No a teď, jestli jsem byl taky na té vojně. Ano, byl jsem na vojně, dokonce jsem tam byl jednou o Vánocích. To probíhalo asi tak. Prostě jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme měli všichni velikou radost. Stalo se to na PŠM, to je politické školení mužstva, to je jediná místnost na vojně, kde je trochu teplo. Takže když tam ty vojáky naženou, tak oni okamžitě usínají. A velitel roty k nám měl řeč asi tohoto znění. Vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že pojede na opušťák, že pojede domů. To není pravda, vojáci. Podívejte se, můj názor je takovej, že tě v opušťáku by mělo být ještě míň než v jiný svátky, nebo soboty a neděle. Podívejte se, vojáci, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teď já v tom polospánku jsem pořád slyšel názor, opušťák, Vánoce, sobota, neděle. Jsi říkal, abych o něco nepřišel, tak jsem zved ruku a velitel roty povídá, co je sobota? A říkám, soudru kapitáne, já mám názor. On povídá, jak to? Já mám, soudru kapitáne, takový názor, že ty Vánoce jsou taky hezký svátky, klidu a míru. Většinou taky bejvá i klid zbraní. Že by těch opušťáků by mělo být naopak ještě víc než v jiný svátky nebo soboty a neděle. On se tak zarazil a poklá. Sobota. Ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor. Ale tady ten Klapka tady chrápe jako toho vado. Skočil na Klapku, tomu se zdálo, že na opušťáku hned byl zpátky na vojně.